0: tip.
1: Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šanci máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na horách očekáváme

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 9 stupňů. Čtvrteční obloha zůstane jasná až polojasná, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na horách

0: I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Rádio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás, hrajeme písničky na vaše přání.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 1. října. Dnes má svátek Igor a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začíná platit regulace cen pohonných hmot, kterou stát opět zavedl kvůli vysokým cenám nafty a benzínu. Opatření mají platit zatím do konce měsíce. Dnes také startuje celorepubliková akce Týden čtení dětem, končí 7. října. A ode dneška se také upravuje nastavení superdávky. Zvyšuje se životní minimum, s ním se zvednou i některé dávky, které se z něj vypočítávají. Dnes také začíná výstava knihovny Václava Havla Každý může změnit svět v městské knihovně Kladno. V 6 večer proběhne v Plzni slavnostní otevření opravené budovy Depo 2015 a nové interaktivní rodinné expozice do těla. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové začínají na tratích Jaroměř, Turnov a Týniště výluky. Potrvají do 20. října. Na trati do Jaroměře potrvají do 12. prosince. A v Prostějově začíná 6. ročník festivalu současného umění Prostějov. Letošní téma ve spojení nabídne výstavy a další program českých i zahraničních umělců. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Bálkovská. Rádio Blaník.

Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Dobré ráno, dobrou náladu, to vám přeji od mikrofonu Rádia Blaník. Máme 1. října, je čtvrtek a vy jste si pustili Českou hodinku. Před námi jsou Kabáti.
3: Jak je to s pravdou se šetří možná proto, aby zbyla. Je flekatá, jak Dalmatýn je černobílá.
2: Dále tu budou Mandraže.
4: Láska je pavučina, hlavu mi zamotala, raní koncovina.
2: A nebo Petr Kotval, ta písnička je v tahu. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.

0: Už je zase ráno, ráno skvělé, krásnější, s Rádiem Blaník, kde hrají jenom hezky česky. A důkazem toho bude za chvíli třeba písnička Popelky od Karla Černocha. Ano, hezky česky budeme hrát dál.
1: Hezky česky s Martinem Císařem.
0: A když jsem u něj, kdo by ho neznal, ve známé dvojici s Jirkou Vimrem, tihle dva společně vytvořili nezaměnitelnou komickou dvojici, která těžila z kontrastu Černochova, zdánlivě klidného, seriózního nadhledu a Vimrova zmateného, až někdy neurotického pohledu. Konec konců znáte tuhle scénku, ta je taky dobrá.
2: A, pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
3: Ne, já bych prosil minerálku.
2: Minerálku? A, to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale stravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo že jste to vyjedeci láku?
3: Matonio kyselku a prosil bych kávu.
2: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No tak, to by byla matončička a kávička.
0: Kávičku tady mám, matonku ne, ale kávu určitě, jo, protože to já po ránu potřebuju. Doufám, že jste v pohodě a že máte po ránu dobrou náladu. No konec konců s českou písničkou a Blaníkem, tady to ani jinak nejde. Tak jo, tak hezké ranko a pojďme si dál hezky česky hrát pro vás.
1: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
4: A taky Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
4: Proč se říká, co se říká.
1: Každý všední den po desáté
4: na rádiu Blaník.

0: pěkné ráno, skvělý den.
1: Já vím, ono se to po ránu někdy nechce,
0: ale těm, kteří dneska slaví, se určitě do práce a konec konců ne do té práce, ale především na nějakou tu oslavu určitě chce.
2: Jmenuji se Igor Hnízdo.
0: Igorům tedy všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. A za chvíli jedeme dál hezky česky. A skupina Lucie.

0: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Rádio Blaník, zprávy.
4: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Vláda o tom rozhodla kvůli jejich rychlému zdražování. Jaký je cenový strop benzínu a nafty, se dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Dopoledne začne už 10. pokus o prodej středočeského zámku Štěřín, a to prostřednictvím elektronické aukce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovil vyvolávací cenu na 720 milionů korun. Letadlo na lince z Dubaje do Tel Avivu nouzově přistálo v saúdsko-arabské Tabuku. Došlo k tomu poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů, který se nejspíš pokusil převzít kontrolu a chtěl s ním havarovat. Čeští fotbalisté do 21 let si zajistili druhé místo ve skupině B. Díky výhře nad Bulharskem tak mají jistou účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl Lukáš Mašek. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou teplo a místy větrno. Obloha bude převážně jasná až polojasná. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a dnešní odpolední teploty 20 až 25 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Skvělé ráno, krásné písničky, tak to je ranní vysílání mezi 5. a 6., kdy si hrajeme jenom hezky česky, ale pozor, v 9 hodin přijde...
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zároveň to byla poslední písnička dnešního tajemného roku, jak říká Adel, zní to výhružně, já ti zabrnkám, tak pojďte mi nám zabrnkat. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdenka z Turnova. Já si myslím, že se tentokrát jedná o rok 1975.
0: Dobře, a co jste dělala vy v tom roce?
3: Já jsem chodila na gympl a právě z toho Turnova jsme se jeli do toho mostu podívat na ten přesun toho mostu, toho kostela.
0: Takže vy jste viděla ten kostel na těch kolejnicích?
3: Ano, já jsem viděla ten kostel na těch kolejnicích.
0: Krásná vzpomínka naší posluchačky. Ovšem v dobrém ránu mezi 6. a 9. se taky dnes nudit nebudete. Konec konců, jak to dopadlo vlastně včera krátce po 7?
4: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, je tam Stanislava.
4: Je tady Stanislava.
0: Stanislava ze Žadce. Stanislavu?
4: Ano, ze Žadce.
0: Staňo, vy jste nám poslala SMSku, je to pravda?
4: Je to pravda.
0: Je to pravda, Adeli, přečte.
5: Stáňa bych chtěla proplatit aku pro řezávací pilu za 5690 pro zjednodušení práce na zahradě pro syna.
4: Je to tak.
0: Už to ocenil syn?
4: Už to ocenil.
0: Líbí se mu pila.
4: On to vždycky řezal, vždycky pilkou na ruku, takže to je v pohodě.
0: No a vy jste tu pilu možná měla zadarmo. Co teď děláte?
4: Teďkon momentálně jsem ponoční a čekám na vyhodnocení.
0: No to děláte dobře, Jo. Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
4: Miraj.
0: Je to tak. Takhle skvěle se to povedlo včera v našem vysílání. I dnes máte velkou šanci, tak co, už jste se SMS-kou přihlásili. Rozhodně poslouchejte mezi 6. a 9. Dobré ráno s Petrem a Adélkou a po 9. hodině vás čeká...
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ráno jako víno s Petrem a Adélkou začíná za pár minut. Mějte se skvěle a zítra v 5 zase. Ahoj.
1: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
2: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
2: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
1: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.

0: Tak to byl Krasohled a Reddy Kirken. A je to krásný vzhled na ten boží svět a na tu příští hodinu na Blaníku, protože i tam vám budeme hrát hezky česky. Čeká nás Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný.
0: S tou naší písničkou bude i Petra Janu. A bude i Xindle X.
2: Nepatřím do starého železa.
0: Protože hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve čtvrtek 1. října, teď je 5:54.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech bude dál teplo a slunečno. K večeru ale od západu přibude lehce oblačnosti. Teploty ale zůstanou kolem 25 stupňů. Foukat bude hlavně na Frýdlantském výběžku. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Benzínky se musí řídit vládním cenovým stropem. Ze zlínské zoo přišla nečekaná zpráva. Den architektury otevře i nepřístupné budovy.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na ceny benzínu a nafty platí od půlnoci opět vládní regulace. Důvodem je rychlé zdražování pohonných hmot. Čerpací stanice tak můžou prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun a 14 haléřů. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně u dálničních čerpacích stanic. Výrazněji by měla klesnout cena nafty. Zlínská zoologická zahrada opět truchlí. Přišla o další sloní samici. 31letá samice Kali, matka 5letého sluněte, se podle vedení zoo neprobudila z celkové anestezie. Měla velmi závažný problém spojený s ulomeným klem a následným abscesem, který se vytvořil u kořene klu. Na operaci pracoval zkušený mezinárodní tým 6 veterinárních specialistů. Hlasité chrápání může podle lékařů zvyšovat zdravotní rizika a právě na to se teď zaměří nová spánková laboratoř v Klatovské nemocnici. Jak taková diagnostika probíhá, vysvětluje mluvčí zařízení Jiří Kokoška.
4: Tom, že klient dostane v ordinaci na jeden den, respektive na noc, speciální diagnostický přístroj, který ve spánku zaznamenává formu a rozsah dýchacích potíží. Data z přístroje pak lékaři vyhodnotí a navrhnou další postup léčby.
3: Léčbu plně hradí systém zdravotního pojištění. V Česku i na Slovensku startuje festival Den architektury. Ve víc než stovce měst nabíde ode dneška zhruba 500 akcí. Jeho 16. ročník potrvá do 7. října. Hlavní část programu proběhne o víkendu. Letošním motem je Bydlím tady sem, a tak budou přístupné některé vily, historické činžovní domy, dělnické kolonie a nebo třeba houseboat. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno, tak jsme září nechali za sebou, dneska už tady máme říjen, první říjen a už je čtvrtek, tento týden to letí trošku rychleji díky tomu, že bylo to volné pondělí, to znamená, že za rohem je víkend a za rohem je taky jedna báječná ženská, ta od Michala Tučného, ta písnička, se kterou to, ano Monity, tak je to i o tobě, je to
6: já
5: i
6: jsem
5: o tobě,
6: tady.
5: Ano, ano. Ta písnička, se kterou to na Blaníku v roce 1999 všechno začalo, no a za chvíli už bude řeč o účtenkách. Dobré ráno.

0: Tak to byla její malá premiéra, Petry Janů. A teď je možná vaše malá premiéra.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To, když vyhrajete v účtenkách, to je vždycky pro každého tak trošku malá premiéra. Včera to byla premiéra pro Stanislavu ze Žadce, které jsme proplatili účtenku za prořezávací pilu pro syna. No a vy jste tu pilu možná měla zadarmo. Co teď děláte?
3: Teďkon momentálně jsem ponoční a čekám na vyhodnocení.
0: No to děláte dobře, Jo. Tak nám řekněte, kdo dospíval na Blaníku.
3: Miraj.
0: Je to tak. Takže Stáňo, do Žadce posíláme 5690 korun.

0: dneska úplně nejlepší.
1: A co udělala Stáňa, že jsme jí poslali tolik peněz? No, jednoduchou věc, vzala účtenku za tu pilu, přepsala do SMSky, kolik to stálo, připsala, že to bylo za tu akupilu pro syna, taky tam napsala své jméno, příjmení a odkud je a celé to poslala na 63118 a po 7. hodině prostě poslouchala a čekala, jestli jí zavoláme. No a my jsme jí zavolali, zeptali se, kdo právě na Blaníku dospíval, ona to věděla, protože poslouchala, no a tak jsme jí poslali peníze a podobně to bude probíhat i dneska po 7. Tak držíme palce, za hodinu se do toho dáme. Za chvilku počasí.

0: Tak to byla Sandra, teď už to slibované počasí.
1: Příjemné čtvrteční ráno, jaké bude dnes počasí, tak to ví nejlépe Vojtěch Umlouf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
2: Dobré ráno. Obloha je dnes ráno jasná, jen v severovýchodních Čechách a v Beskydech je až polojasno. Teploty vzduchu klesly k 15 až 10 stupňům Celsia, ale v západních a jihozápadních Čechách a místy i na severovýchodě republiky, kde se uklidnil vítr, klesly výrazně níže k 9 až 4 stupňům. Pod bod mrazu pak teploty klesly v klasických mrazových lokalitách Šumavy a Krušných hor. Nejchladněji bylo na Kvildě Perle, a to minus 5 stupňů.
1: Co nás čeká ve zbytku dne?
2: My očekáváme, že bude teplo a místy větrno, to znamená, obloha bude jasná až polojasná. Až během odpoledne od západu bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty dnes čekejme mezi 20 až 25 stupně Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. Vád bude slabý, hlavně na Českomoravské vrchovině a místy i v Libereckém kraji mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a nárazy větru, zejména na úplném severu Čech v oblasti kolem Frýdlantu, můžou dosáhnout 55 až 70 km hodině. Večer pak bude vítr slábnout.
1: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: No a já už popřeju jenom hezký den nezávisle na počasí a ten den má datum 1. října, dneska je čtvrtek, dobré ráno a tohle je Xindl X a dřevo. Za 2 minuty bude 7:15.

jeho železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Artuce, I'm sorry. A
1: Chicago, na Blaníku, vstáváte, přemýšlíte, co si dáte ke snídani, co takhle? Ne špenát, jogurt. Jogurt každý den. Jestli si ho dáváte k snídani, tak možná děláte něco pro své střevo, aniž o tom víte, nebo pravděpodobně to asi tušíte. Vědci sledovali 119 zdravých lidí a několik týdnů jim každý den dávali 250 gramů jogurtu a potom zkoumali, co se stalo s tím jejich střevním mikrobiomem. Výsledek je docela zajímavý. Jogurt skutečně dočasně zvýšil množství některých bakterií, které jsou s jogurtem spojené, ale pozor, jenom některých. Nekonala se žádná velká revoluce. Takže ano, jogurt je zdravý, klidně ho jeste dál, ale nečekejte, že by vám vyřešil nějaké další problémy. Spíš je to taková prevence. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 6 hodin a 20 minut. Dobré ráno. Rádio
2: Blaník. 3 vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
2: U nás na Blaníku.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
7: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
8: Umělá inteligence pomáhá i lékařům v České Lípě. Českolipská nemocnice má nový automatizovaný rentgen, který využívá i AI. Vyšetření má být rychlejší, přesnější a šetrnější. Co všechno nový přístroj dokáže a jak bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat? Poslechněte si v rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou už v pátek na Rádiu Blaník.
9: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
10: Jack.
9: Když máte v plánu pořádnou práci.
10: Jack.
9: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
10: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac-motors.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: nejoblíbenější, které znáte.
1: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
0: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
1: Ráno od 5 do 6.
0: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
1: Hezky česky na Blaníku.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci září. Na konci srpna byl státní rozpočet ve schodku 186 miliard korun. Tři lidé se nadýchali kouře při požáru podkroví domu ve Vysokém Mýtě na Orlickou Ústecku. Před příjezdem hasičů se večer z domu evakuovalo 39 lidí. Spojené státy a jejich koaliční partneři v Iráku oficiálně ukončili vojenskou misi. Ta se po dobu 12 let zaměřovala na boj proti teroristické organizaci Islámský stát. Podle Trumpa jde o velký den pro Ameriku a vítězství Spojených států. Útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na svém Instagramu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
2: S Adélkou vám přejeme dobré čtvrteční ráno s datem 1. října. No a za chvíli nás tady bude ve studiu ještě víc, protože k nám přibude ještě náš krajánek. Dneska vyráží na cesty a kam to bude, to nám řekne on sám za chvilku. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Mamma Mia a Abba na Blaníku. Mamma Mia, Krajánek je tady.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Rádia Blaník se takhle brzy po ránu probudil, podíval se do kalendáře, zjistil, že je čtvrtek, rychle se obléknul, sednul do auta, přijel sem, zastavil se ve studiu ještě předtím, než dojede tam, kam má dneska namířeno. A tím krajánkem je dneska Vlasta Souk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno. Tak kam to dneska bude?
3: Dobré ráno, když se řekne Jižní Morava, každému naskočí víno, ale já dneska zajedu do muzea kávy. Ano, slyšíte správně. To najdete v obci Klentnice a co všechno tady můžete spatřit a zažít, uslyšíte po 14. hodině. Pak prozkoumám benediktinský klášter Rajhrad, zaměřím se i na památník písemnictví a z tohoto místa se přihlásím krátce po 17. hodině. Tak pomalu se chystám na cestu a budu se těšit na slyšenou. Ahoj.
0: No tak my se taky těšíme na slyšenou. Ahoj, šťastnou cestu, přivez nám kafe. Navíc se nám to dneska hodí do krámu, protože dneska je Mezinárodní den kávy a o tom bude v téhleté hodině ještě řeč. A taky se nám hodí do krámu teď tahle písnička, protože její frontman nebo frontman kapely, která ji zpívá, má dneska svátek. Igor Tymko, všem Igorům všechno nejlepší. Tady jsou No Name a je minuta po půl sedmé.

0: Život je náš a Michal David na Blaníku. A písniček Michala Davida je plný muzikál Děti ráje. Věřte nebo ne, ale tahle legendární hudební show slaví letos už 20 let a vyráží na velké halové turné. Dorazí třeba do Jihlavy, do Plzně, do Českých Budějovic, do Ostravy, do Pardubic nebo do Liberce. Kam se vydáte, to je jenom na vás, kde to máte nejblíž. O lístky, o ty se postaráme my, protože je můžete vyhrávat celý ten nadcházející víkend, protože nás čeká víkend s muzikálem Děti ráje a k tomu přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak to bude už o víkendu. Zatím tady máme čtvrtek, když jsme u toho ráje, bude to dneska jako v ráji?
1: Bude, dnes nás čeká podobné počasí, jako bylo včera, takže očekávejte sluníčko, jasno, maximálně polujasno, teploty 20 až 25 v maximech, na horách opět okolo 16 a podobný bude i vítr, ten bude slabý, může v nárazech dosahovat ale větší rychlosti až 70 km v hodině, ale k večeru bude opět slábnout.
0: No a teď si uvařte kafe, protože za chvíli se bude hodit, protože na něj stejně dostanete chuť. Teď je 6.40, jste s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
7: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: What is love a Headway na Blaníku. No tak si dáme to kafe, ne?
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dnešek má jednu velkou výhodu, až budete dneska pít pátou kávu, tak to můžete svést na to, že slavíte Mezinárodní den kávy. Ten totiž připadá právě na 1. října. Proč zrovna na 1. října?
3: No protože v tento den, tak to vyhlásila Mezinárodní organizace pro kávu a první, vlastně to, kdy se to oslavovalo, tak ku podivu bylo v Japonsku, to nás s Péťou tady překvapilo. Bylo to v roce 1983 už a bylo to z popudu Všejaponského sdružení kávy. A třeba ve Spojených státech se o Národním dni kávy poprvé veřejně hovořilo až v roce 2005.
0: No já to slyšel teprve nedávno, že se slaví nějaký Mezinárodní den kávy, nicméně ten Mezinárodní den kávy tady v Dobrém ránu slavíme každý den, dá se říct, protože bez kávy by žádné dobré ráno na Blaníku asi nebylo. Káva přitom není jenom ranní života budič, je jedním z nejvíce obchodovaných tropických produktů na světě a její pěstování živí až 25 milionů zemědělských domácností a největšími producenty jsou Brazílie, Vietnam a Kolumbie, potom já mám rád třeba africké kávy, Kenya nebo Etiopie, ty jsi mi teď nedávno přivezla jednu Keniu z Liberce, která je výborná, je famózní, za chvíli zase udělám. Nicméně, pokud chodíte rádi do nějakých kaváren, kde vám udělají takový ten kafé art, to srdíčko nebo kytičku na mlíčko, tak vy si to můžete udělat i doma. Já jsem si o tom nedávno, před nějakou dobou, bavil s baristou Radimem Janouškem, že se to dá naučit.
4: Řekl bych, že ano, jenom latte art je disciplína o zručnosti, ale to se dá naučit. U latte artu je hodně důležitý vedení. To znamená, kdo vás ho učí, jaký lektor, na koho máte zkrátka štěstí. Ten člověk musí být trpělivý, musí to sám bezvadně ovládat, aby toho adepta to naučil, ale ne, aby se mu to povedlo jednou, ale aby to uměl.
0: Takže to slyšíte, existují na to kurzy, můžete se přihlásit nebo to dát jako dárek třeba nějakému kávomilci. Umíš kafe art?
3: Ne, já umím tak maximálně ducha, tomu říkám, to je vždycky jenom, že tam je jako něco, ale já tady mám pod naším rádiem je taková super kavárna, kam chodím a tam dělají normálně latte art, Péťo, že jsem jednou tam měla na kávě i mořského koníka. Neskutečné.
0: Počkej, a oni chtěli udělat mořského koníka, nebo to byla náhoda?
3: Já doufám, že chtěli, byl moc hezký.
0: Tam bylo srdíčko koník. A najednou z toho byl mořský koník. To se stává mně neustále. Snažím se o srdíčko a je z toho třeba stonožka. Marie Rotrová, Střepatá nohatá, teď na Blaníku, 6.50.

0: Zapatáno hata, Marie Rotrová na Blaníku v 6.54 a Miraj vás čekají v té příští hodině. Budou brontosauři? A taky trošku přitvrdíme. Prostě i po sedmé to na Blaníku bude hezky česky, teď je 6.54. Radio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
9: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
10: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
11: Radio Blaník, počasí.
12: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Čtvrtek v severních Čechách nabídne polojasnou oblohu a odpolední maxima od 21 do 25 stupňů. Dál ale bude větrno, tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je po ránu situace na silnicích.
11: Jak bude?
13: A co si vzít na sebe?
11: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
12: Na dálnici D10 ve směru do Prahy u Mladé Boleslavy na 39. kilometru si v koloně postojíte asi 10 minut. Vyšetřuje se tu nehoda nákladňáku, který se převrátil na bok. Omezení tento týden platí v Ústí nad Labem v ulici Na Luhách, která je kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace uzavřena, a v Teplicích pak počítejte s omezeným provozem na Metelkově náměstí, úsek mezi ulicemi 14. října a Palackého. Směrem k ulici dál Palackého je až do odvolání zjednosměrněn. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Teď pokračují zprávy s Monikou.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Sněmovna dál řeší hlasování o nedůvěře vládě. Ministr vnitra vybral nového šéfa hasičů. Oprava Královéhradeckého nádraží přinese výuky. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolená z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 přihlášených, v drtivé většině z opozice. Pokusu o svržení kabinet pravděpodobně odolá stejně jako letos v únoru. Hasiči mají nového šéfa. Novým generálním ředitelem bude ke dnešku jmenován plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho vybral ze 3 kandidátů na základě výběrového řízení. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července. Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. V příštích 2 letech jich bude vysláno maximálně 1600, což je o 400 méně než dosud. Naopak se podle ministra obrany Jaromíra Zuny zvýší počet vojáků vyčleněných do sil NATO.
15: Posilování obrany východního křídla Aliance je naší absolutní prioritou. Pokud jde o hotovostní síly Aliance, ten počet vyčleňovaných vojáků do hotovostních sil se zvyšuje z 10 480 na 14 780 v roce 2028.
14: Změny u českých vojáků Zuna zdůvodnil úsporami. V Hradci Králové začínají výluky hned na třech tratích vedoucích z krajského města. Důvodem je přestavba hlavního nádraží. Nejdelší z výluk potrvá do 12. prosince. České dráhy nahradí vlaky autobusy. Ne všechny spoje ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Tím, co Petr Slíva už tady chystá další písničku, tak Adel projíždí vaše SMSky, otázka na začátku hodiny, vždy takhle po sedmé, máme dost SMSek.
16: No máme jich, řekla bych, dokonce víc než dost.
0: Máme jich víc než dost, takže za chvíli jednu z nich Adelka vybere, já zavolám na číslo, ze kterého přišla a pokusíme se vám proplatit další účtenku. A když nemůžete, tak přidejte. Nezvlášť.

0: Tak to byli brontosauři a valčíček.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A tohle už jsou účtenky. Vaše účtenky, abych to řekl jako James Bond. A já budu proplácet, zatímco Adele bude vybírat účtenku, kterou dneska proplatíme. Je to pevně v tvých rukou, spolehám na tebe.
3: No já už mám hotovo.
0: Máš hotovo? Tak já se do toho pustím. Operace účtenka právě teď začíná. Jdeme na to. Tak to byl tajný kód. Teď se nám ještě musí zpamatovat telefon, výborně. Tak u koho my to dneska zazvoníme, nebo zvoníme už v tuhle chvíli?
4: Ano.
0: Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, kdo je tam?
4: Dobrý den, Zdeňka.
0: Tak to by nám mohlo sedět. Zdeňka, Hřimezdice, čtu to dobře?
4: Hřimněždice
0: ještě navíc.
4: Ano, ano.
0: No tak vzhledem k tomu, že to umíte vyslovit, tak odtamtud asi opravdu jste. Adel, přečti prosím tě SMS-ku, kterou Zdenka poslala.
3: Zdenka by chtěla proplatit doplatek za elektrickou energii za 5667 korun.
0: Sedí to? Tuhle SMS-ku jste
4: ano,
0: poslala?
4: Ano.
0: A co děláte teď, Zdenko?
4: Teď sedím u počítače a poslouchám Rádio Blaník.
0: Tak chceme ještě důkaz. Kdo dospíval?
4: Brontosauři,
0: Valkýček. Je to tak. Tak Zdeňko, my vám posíláme těch 5667 korun.
4: Děkuju. Děkuju moc.
0: Za doplatek za elektrickou energii. Klimatizace jela naplno, co? O prázdninách.
4: Taky.
0: Taky, no. A svítilo se a vůbec, jo? Ono to leze do peněz. Co si budeme povídat? Zdeňko, kde jsou Hřimněždice?
4: U Dobříše.
0: No tak to už vím asi, kde jsou.
4: Okresu,
0: tak gratulujeme, zůstaňte nám na lince a mějte se pěkně, naslyšenou.
4: Děkuju, ano.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Wish you were here a Redneck na Blaníku a před chvílí jsme proplatili dnešní účtenku. Podařilo se. A co děláte teď, Zdenko?
1: Teď sedím u počítače a poslouchám rádio Blaník.
0: Tak chceme ještě důkaz. Kdo dospíval?
1: Brontosauři, Valkýček.
0: Je to tak. Tak Zdenko, my vám posíláme těch 5667 korun.
1: Děkuju.
0: Zdence jsme proplatili nedoplatek za energie a co budeme proplácet zítra, protože zítra po 7 nás čeká poslední účtenka tohoto týdne, to se uvidí, uslyší až zítra po 7, ale vy nám zatím pište, co byste chtěli proplatit, kolik vás to stálo, jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Tak to bude zítra, ale teď o tom, co bude dneska.
3: Dnes nás čeká krásný, slunečný, skoro letní den, takže se nám zase opět vrací to babí léto, bude jasno až polojasno. Během odpoledne může od západu částečně přibývat oblačnosti, ale jinak počítejte spíš s tím sluníčkem. Bude 20 až 25 stupňů v maximech, na horách okolo 16. Foukat bude mírný vítr, který může být i silnější a v nárazech dosahovat až 70 km v hodině, ale k večeru bude opět slábnout.
0: A tohle už je Bělý kvet a Mekeš Birka na Blaníku. Za 3 minuty bude 7:15.

0: Tak to byli oni a kabáti na Blaníku. Ode dneška by už cena benzínu a nafty neměla přelézt přes hranici 50 korun. Od půlnoci totiž začala platit opět vládní regulace. Čerpací stanice teď můžou prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu tam je ten cenový strop stanovený na 640 korun a 14 haléřů. A teď se čeká, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně teda u dálničních čerpacích stanic, kde už to přelezlo tu 50. Předtím výrazněji by měly teda klesnout hlavně ty, nebo měla klesnout hlavně cena nafty. Takhle, pořád je to dost, ale kdo byl někdy třeba ve Skandinávii, tak ví, že ta cena může být ještě výrazně výš. Já měl vždycky při placení pocit, že mám díru v nádrži, ale už se to začíná přibližovat. Tak to snad byla alespoň trošku dobrá zpráva, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout. A o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003. Castorplus.cz.
1: Za volantem.
2: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy na 39. kilometru směrem do Prahy se vyšetřuje nehoda nákladňáku, který se převrátil na bok. Čekejte kolonu zhruba na 10 minut. Pomalu to jede i na trase z Mladé Boleslavy do Nymburka. Před Krchleby skončilo osobní auto mimo vozovku a nabouralo do stromu. A v Teplicích na Metelkově náměstí v úseku mezi ulicemi 14. října a Palackého. Počítejte s omezením, až do odvolání je tento úsek zjednosměrněn. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a na řadě jsou krátké zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Agentura Czech Tourism přechází z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Následně se má 1. listopadu začlenit do nedávno vzniklé agentury Czech Business, která zajistí jednotnou prezentaci Česka. V Plzni dnes ráno bouraly dvě tramvaje. K nehodě došlo v Pražské ulici, která je důležitou dopravní tepnou ve městě. Zda se někdo zranil, zatím v tuto chvíli není jasné. Po celé Francii protestovali studenti. Vadí poměry na francouzských středních školách. Policie zadržela 625 lidí. Zraněno bylo 83 policistů a také několik studentů. Hokejisté pražské Sparty budou proti českým Budějovicím hrát o první domácí body. Pražané mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství a příliš se nedaří ani Motoru, který prohrál 2 z posledních 3 utkání. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
1: s Petrem Slivou.
6: Dobré čtvrteční ráno, zejména všem Igorům, kteří mají dneska svátek. Je čtvrtek 1. října a to je den, ke kterému se pojí jedno smutné hudební výročí a jedny hudební narozeniny, významné hudební narozeniny. Tak o obojím bude řeč už za chvíli. Za 5 minut bude 7:30.

0: Za normálních okolností bychom si teď touhle písničkou připomněli Mezinárodní den kávy, který je právě dneska, ale my si ji připomínáme Karla Gotta.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Jsou data, která si člověk nemusí zapisovat do kalendáře. Jedno z nich je právě 1. říjen 2019. Právě dnes je to 7 let, co nás Karel Gott opustil. Bylo mu 80 let. Odešel doma na Bertramce krátce před půlnocí. Za sebou měl kariéru dlouhou desítky let a písničky, které prostě zná několik generací. A možná je na Karlu Gottovi nejhezčí právě to, že když zazní některá z jeho písniček, tak není potřeba říkat, že je to vzpomínka, prostě ji slyšíme, najednou je zase na chvíli mezi námi. Prostě tak to funguje. Karel Gott odešel před 7 lety, jeho hlas ale z Blaníku rozhodně nezmizel. Mimochodem tu písničku, kterou jste teď slyšeli, se zaspíval i s celým týmem Blaníku na Konopišti na našich narozeninách. Vzpomínáte? No, bylo to velké a tehdy se psal rok 2007. Tak před 7 lety nás opustil Karel Gott a potom jsem sliboval ještě jedny důležité hudební narozeniny. Důležité. 95. narozeniny. Dneska slaví člověk, který Karla Gotta de facto objevil a přivedl do semaforu. Jiří Suchý. A pane Suchý, pokud nás teď posloucháte, tak hlavně hodně zdraví.

0: Strong Enough a Share na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Už je to spočítáno, už je to hotovo. Včerejšek byl nejteplejším, nebo zatím nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili meteorologové přes 26 stupňů. Na dalších 8 stanicích teploměr ukázal letních 25 stupňů a víc. A na Šumavě na 3 stanicích padly teplotní rekordy pro 30. září. Tak jaký bude ten první říjen?
2: I ten bude poměrně teplý, takže možná nějaký rekord padne i dnes. Teploty totiž vypadají v maximech na 20 až 25 stupňů, na horách bude okolo 16 a čeká nás také slunečný den, jasno, maximálně polujasno. Odpoledne se ta situace potom promění a od západu může pozvolna té oblačnosti přibývat.
0: Tak se vydejte na procházku dneska, jednak je to zdravé a druhák se to hodí, protože dneska něco začíná a o tom bude řeč už za malou chvíli.
3: Ani rychlé šípy,
1: ani osamělá srdce.
3: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
3: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
11: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a čibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Tanečnice z Lučnice a Eláni na Blaníku, takové tanečnice z Lučnice, ty za den udělají kroku, no až hamba.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Kolik kroků za den uděláš ty, Adel?
3: Já se snažím minimálně 5 000. Já jsem dřív měla cíl těch magických 10, ale zjistila jsem, že to prostě nezvládám. Takže 5 000, no a snažím se někdy, já bych řekla, že spíš je to kolem těch 6, ale minimálně těch 5.
0: Já se podívám na hodinky, kolik jsem udělal dneska, 1327, vůbec nevím, kde jsem to mohl vzít.
3: No
0: ale...
3: to je na tobě docela zajímavé, my když se o tom bavíme, tak ty máš vždycky hrozně brzo po ránu strašně moc kroků, já nevím vůbec, kudy chodíš.
0: No zaprvé je to moje ADHD, protože všimni si, jak já u toho mikrofonu neustále přešlapuju a myslím si, že když teď budu chvíli přešlapovat, že mi začnou nabíhat kroky. Za druhé jsem byl už dneska asi 3x čůrat, což je cesta na záchod a tak dále. No nicméně dneska, proč to všechno říkáme, dneska začíná taková výzva, která se jmenuje 10 000 kroků. Co to je?
3: Je to projekt partnerství pro městskou mobilitu a vlastně cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi, tomu nejpřirozenějšímu a nejdostupnějšímu pohybu, který prospívá tělu i psychice. Pokud se divíte, proč zrovna těch 10 000 kroků, tak je to spíš takový symbol, ale důležitá je pravidelnost, svižné tempo, příjemné prostředí než ten přesný počet kroků.
0: No protože vědci nějak zapátrali a zjistili, že právě těch 10 000 kroků, to je ten optimální počet, který by nám měl přinášet ty zdravotní benefity, ale potom jsem četl, že stačí i 7 000 kroků a 5 000 kroků, takže čert ví, jak to vlastně je. Takže vlastně vůbec nemusíte udělat těch 10 000 kroků, vy si stanovíte nějaký limit a budete se ho držet a můžete se k té výzvě přihlásit, jak je ta adresa.
3: Takže 10000kroků.cz, tak takhle to je ta jednoduše webová adresa, kam se dostanete. No a potom stačí už jenom začít chodit, sledovat své kroky na jakémkoliv zařízení a záznam aktivity jednoduše nahrajte do uživatelského profilu na webu nebo můžete využít i mobilní aplikaci.
0: No a vemte si nás sebou, třeba do sluchátek, do telefonu, kamkoliv. Ono se vám bude potom líp chodit. Tak šťastnou cestu, teď už žádné výmluvy a tohle je Alvaro Soler na Blaníku.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler a Sofia na Blaníku. Teď jsem se podíval na hodinky, tak jenom během téhle písničky se mi přidalo několik dalších kroků a to jsem pořád u stejného mikrofonu. Prostě s sebou neustále šiju. Hanka Zagorová a Petr Rezek v příští hodině. Divoký byl. A bude i Michal Tučný. Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.52. Radio
2: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnešní počasí na severu Čech nabídne typické babí léto, to znamená teplo a většinou slunečno a odpolední teploty od 21 do 25 stupňů, ale bude dál větrno. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
6: Nehoda dvou osobních aut nám brzdí provoz dnes po ránu na Kladně v Americké ulici. Dávejte si pozor. Na dálnici D10 ve směru do Prahy na 39. kilometru se došetřuje nehoda náklaďáku, který se časně ráno převrátil na bok. I tady počítejte ještě s kolonou do 10 minut. A pozor, dávejte vy, kdo jedete po dálnici D8 ve směru do Prahy, na 21,5 kilometru překáží u Krajnice odstavená porouchaná dodávka. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a já předávám slovo Monice, jsou tu další zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Životní minimum mění i superdávku. Startuje nový akademický rok. Speciální přístroj získala pražská dopravní policie.
7: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Životní minimum je ode dneška vyšší. Zvyšuje se ze 4 860 korun na 5 500. Změna se promítne do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly taky dávky mimořádné okamžité pomoci pro pěstouny nebo i nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se také začíná počítat podle okresů a zároveň se rozšíří okruh zranitelných osob. Vysokoškolákům začíná nový akademický rok. Kteří ho společně s ministrem školství Robertem Plagou slavnostně zahájí v pražském Karolínu. Na to pak ještě naváže zasedání pléna České konference rektorů, které se bude v Praze konat do zítřka. Pražští dopravní policisté využívají nový mobilní hlukoměr. Díky němu můžou odhalit nelegálně upravené výfuky u aut a také motocyklů. Kdo by měl zbystřit a kdo se naopak nemusí obávat, to prozradí mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
9: Nový hlukoměr pomůže odhalit řidiče jednostupých a dvoustupých motorových vozidel. Jejich
0: výfukové systémy neodpovídají údajům stanoveným výrobcem. Kontrol se ale nemusí obávat řidiči, jejichž výfuk je sice oproti ostatním výrazně hlasitější.
8: Ale jeho zvuk odpovídá tomu, jak vozidlo vyrobil nebo upravil výrobce. Dopravní podnik Ostrava koupí až 25 velkokapacitních tramvají za 3 miliardy korun. Cena zahrnuje i jejich desetiletý servis. Jedna tramvaj tak vyjde na zhruba 109 milionů. Plně nízkopodlažní tramvaje budou tříčlánkové a vejde se do nich více než 250 cestujících. Tolik zprávy Rádia Blaník, pokračuje Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
1: Dobré ráno, za Adélkou otevíráme tu další ranní hodinu prvoříjnovou. Je čtvrtek, Igorům ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pokud se jmenujete Igor, teprve teď jste pustili rádio, tak si ten dnešní den speciálně užijte. No a protože je čtvrtek, čeká nás taky pravidelný host na telefonu. A k tomu dojde už za chvíli. Za 2 minuty bude 8. Tapus.

0: Divoký byl a Lahůdky na Blaníku 8:05. Je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, kterému už jsem vlastně chtěl dávno zavolat a vždycky z toho nějak sešlo, tak tentokrát jsem se odvážil. Jan Antonín Duchoslav, dobré ráno.
3: Dobré ráno přeju.
2: Co byste dělal touhle dobou krátce po 8 hodině, kdybychom se nedomluvili na tom, že vám zavolám? Spal byste ještě?
3: No určitě ne, už bych byl zůru touhle dobou, nebo respektive jsem každý den touhle dobou zůru. Ať už třeba mám práci až později, tak stejně vstávám. To už je taková ta stařecká nespavost.
2: Stařecká nespavost. Nedávno jsem si zrovna s Anou K. povídal o stařecké vetchozrakosti. Zjistili jsme, že ji máme oba, proto máme brýle na čtení.
3: Ano, je to v tom případě, já se přidám, už jsme tři.
2: Takže jsme tři, stařecká vetchozrakost. Já nevím, kdo to vymyslel, tenhle ten termín, ale je strašný teda.
3: Nevím, ale mně přijde poměrně výstižný.
2: To je pravda. Podle toho, jak se po ránu asi cítíme, tak výstižné to je, bohužel. Nicméně, pojďme se ještě věnovat chvíli tomu ránu, jste snídaňový typ?
3: Moc ne, přiznám se, že já si ráno udělám třeba šálek čaje nebo kávy a většinou, pokud nemám vyloženě prostor časový, tak nesnídám.
2: A víte co, zase ušetříte spoustu času?
3: V mém případě to není, že ušetřím spoustu času, mě spíš se nedostává v rámci toho, jakým způsobem pomalu vstávám, tak se mi velmi často nedostává čas, abych se dosnídal. A to mě ve finále teda naučilo, nebo respektive odnaučilo snídat, takže já většinou nesnídám, jakože nemám ani hlad, chuť, nic.
2: Chápu, než se najdou ty pantofle, že jo, které se zapomněly pod tou postelí. Jedna noha, druhá noha.
3: Přesně.
2: Je mi to jasné. Co teď vůbec děláte touhletou dobou? Kde je možné vás vidět, slyšet?
3: No tak kromě toho, že hraju v takový zájezdový grupě herecký a jezdíme po republice, tak pak je možný mě vidět třeba na Barandově, myslím na Barandově na kopci.
2: Jasně.
3: V oblasti Barandova, kde má kamarád Dan Krčmář krám s lyžařským vybavením. Jasně. A s lyžema a s botama, tak tam já mu chodím pomáhat do toho krámu, normálně prodávat.
2: Fakt?
3: A no jasně. Děláme třeba boot fitting, že jo, úpravu bot, aby vás netlačili, nedřeli a takhle. A Dan to umí, je úplně skvělý.
2: No, ježišmarja, to bych potřeboval.
3: Takže vás srdečně zvu.
2: No, ježiš, tak to já se stavím.
3: Určitě stavte.
2: No, a ta zájezdová grupa, s kým jezdíte, co jezdíte, nebo co hrajete?
3: Jezdíme ve složení Ernesto Čekan, Veronika Arichtěvá, Anička Kulovaná a Jarmil Škvrna. A hrajeme takovou pseudohistorickou komedii, docela veselou, až řekněme lehtivou. A lidi to docela baví, takže my to rádi hrajeme.
2: No tak já vám popřeju samozřejmě, ať se vám daří nadále, zlomte vás, ale ještě tady mám jednu

0: otázku, kterou dávám úplně všem, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, a může to být jakákoliv osobní prkotina.
1: No, dobrá zpráva, která mě potěšila. To je každý ráno, když se probudím.
0: A já čekal, že to řeknete.
1: Dobrá zpráva.
0: Já čekal, že to řeknete. Respektive doufal jsem v to. Moc vám děkuju. Ať se vám daří a krásný den. Naslyšenou.
1: Mějte se, hezký den všem. Naschle.
2: Ranní host Rádia Blaník.
3: Tak se to slyšeli, na Barandově vám lyže prodá klidně sám Vicky Cabadaj ze Sněžené Kamachru. Jan Antonín Duchoslav byl dnešním ranním hostem na telefonu. Pokud jste to neslyšeli celé, tak si opáčku dáme ještě zítra po 7:30. Teď už Stevie Wonder, 9 minut po 8:00 na Blaníku.

0: I just called to say I love you a Stevie Wonder na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Je tady 1. října a k dnešku se pojí dokonce i pranostika. Foukáli na svatého Remígia od východu, bude teplý podzimek. Tak jsem se na to schválně zaměřil a dneska bude foukat jihovýchodní vítr. A zbytek už nám dodá Adel.
2: Dnes nás čeká jinak teplý a jasný den. Čeká nás sluníčko 20 až 25 stupňů v maximech, na horách okolo 16 a od západu bude postupně oblačnosti přibývat, ale očekávejte až odpoledne nebo k večeru. Jinak, jak si už zmiňoval, tak bude foukat vítr, bude foukat ze začátku slabý, ale postupně může být až mírný. V nárazech může dosahovat 70 km v hodině, ale k večeru bude opět slábnout.
0: No, čeká nás teplý podzimek, no, jeho východní vítr, to se ještě počítá, ne, do jižního nebo východního větru. Fouká jej na svatého Remígia od východu, tak bude teplý podzimek, tak bude teplo. Adam Ďurica a Ema Drobná, naše hriechy teď na Blaníku a je 8:45.

0: pohodový podzim
1: s Blaníkem.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: že tu byl nezvaný. Pověste ho vejš a Michal Tučný na Blaníku. Já se ještě vrátím k té pranostice na dnešek. Foukáli 1. října od východu bude teplý podzim. Říjen začíná skoro jako léto, ale co od něj čekat? Celý měsíc. Zatím to vypadá, že první polovina bude k nám poměrně přívětivá. Český hydrometeorologický ústav očekává, že období od konce září do 25. října bude teplotně průměrné až nadprůměrné. Ten první říjnový týden má být výrazně teplejší, což už je, s odpoledními teplotami kolem 22 stupňů, to můžeme potvrdit na vlastní kůži. Další dva týdny by se měly pohybovat na hranici průměru a nadprůměru. A až poslední říjnový týden zatím vypadá podstatně podzimněji, ráno kolem 3 stupňů a přes den jenom okolo 12, ale kdo ví, jak to nakonec dopadne. Takže zatím nás čeká poměrně teplý říjen, pojďme si to užít společně, za chvíli už krátké zprávy. A teď je 8.22 a vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
10: Jack.
9: Když máte v plánu pořádnou práci.
10: Jack.
9: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
10: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Stejkárna, jak má být.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Za volantem.
3: Dlouhá kolona je aktuálně na trase z Mělníka do Mladé Boleslavy. U Mělnického v Telná totiž od rána probíhá rekonstrukce vozovky v pravém pruhu. Komplikace čekejte v Liberci. Kateřinská je aktuálně kvůli popadaným stromům neprůjezdná. A v Děčíně pozor v Teplické ulici. Ve směru do centra zasahuje policie u nehody dvou osobních aut. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Vám přeju šťastnou cestu a na řadě už jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 vozidel pro ženisty za 24,7 miliardy korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník. Do funkce ředitele civilní rozvědky dnes nastupuje diplomat a zpravodajec Miroslav Toman. Dosud byl českým velvyslancem v Bulharsku. Toman nahradí Vladimíra Posoldu, který v září na post rezignoval. Terminál na LNG v Imshafenu odbavil za 4 roky fungování 92 lodí s plynem pro Česko. Celkově pak dovezli množství plynu na 14 měsíců tuzemské spotřeby. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat také o nadcházejícím víkendu. Jen zítra by mělo být v Čechách zataženo, případné srážky ale budou jen velmi slabé. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
7: s Petrem Slívou.
8: Dobré ráno, no a my se za chvíli ještě vrátíme do středy k Pepovým parťákům, protože Pepa tady měl včera ne parťáka, ale parťačku, tak o tom za chvilku, za půl minuty bude půl deváté.

0: Má svůj den a Pavel Vítek na Blaníku včera měl svůj den Pepa Černý, protože tady měl dalšího parťáka.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Nebo v tomto případě parťačku a shodou okolností stejnou ženu, jakou jsme měli v úterý v dobrém ránu na telefonu. Včera do Blaníku dorazila tentokrát teda osobně z Masa a kostí zpěvačka Leny, teda Lenka Filipová mladší, pokud to chcete takhle přesně, a došlo samozřejmě i na její nové album, které se jmenuje Good Omen.
3: Good Omens v překladu znamená dobrá znamení a nemenuje se tak ani jedna věc z toho alba. Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit, je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení. Jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy. Takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
0: Tak ať všechno dál vychází, celé povídání s Leny budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a taky na našem YouTubeovém kanále. Tohle je Michal Hruza a pro Emu na Blaníku 4 minuty po půl deváté. Dobré ráno.
4: Jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Woman in Love a Barbara Streisand na Blaníku chvilku před 8:45.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A protože nám to dobré ráno za chvíli skončí a začne nám tajemný rok, mimochodem za chvilku pro vás budu mít jednu malou nápovědu, tak si dáme ještě jednu informace o počasí. Ono se to dobře poslouchá.
2: Je to tak, protože dnes nás čeká krásné babí léto, takže nás čeká jasno, maximálně polujasno. Odpoledne může od západu přibývat oblačnosti, ale jinak počítejte naprosto se sluníčkem. Nejvyšší denní teploty v maximech 20 až 25 stupňů, na horách okolo 16. Pocitovou teplotu může srážet fakt, že bude foukat vítr. Někde může být i mírný z nárazy do 70 km v hodině, ale k večeru bude opět slábnout.
0: No a vy už si připravte uši, protože za chvíli první malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? To je na vás. O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
9: Chceš válku? Tak tady máš válku.
8: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
10: Všude kolem jsou žraloci.
8: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
19: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Tyto na dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Helena Vondráčková a Dlouhá noc na Blaníku, téměř na konci dnešního Dobrého rána.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a sliboval jsem jednu nápovědu k tajemnému roku předem. Tak to je ona.
3: Herbo, tady zase nejsou ramínka. Nevíte, kde mám ramínko? Jestli se to má k něčemu dovést, to je tvoje ramínko?
4: Jo, to je moje ramínko.
3: Jestli se to má k něčemu dovést, tak je to zase jenom profese.
0: Tak tento film jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A teď ještě OMD a Made of Orleans.

0: Ana Orleánská, OMD a Made of Orleans na Blaníku. A v příští hodině už ten slibovaný tajemný rok a třeba... Z tajemného roku je i tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
3: Zabíjačkové hody u Zemana. Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
4: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
4: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
6: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech si opět po chladnějším ránu užijeme teplé a slunečné počasí. Většinou bude polojasno, no ve frýdlantském výběžku větrno s teplotami od 21 do 25 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
7: Jsme Blaník.
8: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
6: Nehoda dvou osobních aut nám brzdí a komplikuje provoz dnes po ránu v Nových Modlanech na Teplicku v Dlouhé ulici. Je tam policie, dávejte si pozor. V Děčíně se krátce zdržíte v koloně v Teplické ulici. Ve směru do centra to jede pomalu kvůli vyšetřování nehody dvou osobních aut a nárazová kolona se tvoří na D8 ve směru do Prahy kvůli porouchané odstavené dodávce na 21. a půl kilometru. Tolik dopravní servis pro se Severní Čechy, teď se zprávami je tu Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Zastropování cen se projevilo hlavně u nafty. Podzimní volby se pomalu blíží. Švýcarské ledovce zažívají krušné časy. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nafta dnes na benzínkách kvůli regulaci zlevnila. Někde cena až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé benzínové pumpy ho nabízely už včera za cenu, která byla pod cenovým stropem. Cenový strop platí ode dneška. Ministerstvo financí ho bude opět stanovovat na jednotlivé dny až do konce října. Už příští týden se opět po roce otevřou volební místnosti. O přízeň voličů se i letos ucházejí kandidáti různého věku a podrobnosti má mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
11: Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48,22 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let a kandiduje do zastupitelstva města Brno. Nejmladších, tedy 18-letých kandidátů, je celkem 644.
10: Historicky nejstaršímu kandidátovi v komunálních volbách bylo v roce 2010 v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov 102 let. Agentura Czech Tourism přechází z Ministerstva pro místní rozvoj pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně se má 1. listopadu začlenit do nedávno vzniklé agentury Czech Business, která bude zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. K propouštění zaměstnanců Czech Tourism by zatím v dohledné době nemělo nastat. Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující. Podle tamní glaciologické sítě GLAMOS roztáhlo více než 5% jejich objemu. V historii měření zaznamenali odborníci větší úbytek než letos jen v roce 2022, kde odtálo 6% objemu ledovců. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
8: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak otevíráme to dnešní hledání. Naše telefony jsou připraveny 800 109 109, volací číslo 603 118 118 je psací číslo. No a vy opět můžete volat a psát své tipy a své vzpomínky na rok, který tipujete. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Domino Dancing a Pet Shop Boys na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: První dvě písničky máme za sebou, Olympika, proč zrovna ty, a teď Pet Shop Boys za Domino Dancing, a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Zdeněk ze Žďárné. Řeknu vám, dneska jste mi pěkně napověděli s tou písničkou od skupiny Olympik, proč zrovna ty.
0: Ano.
3: A Petr Kotval Gejzír, je to rok 1988.
0: No tak uvidíme, moc vám děkuji, Zdeňku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkuji, mějte se všichni hezky na Blaníku.
0: Tak první tip máme tady a pojďme teda na první slovní nápovědu. V tajemném roce, úplně přesně 1. dubna, má premiéru film, ze kterého je tahle ukázka. Kousek jsem vám pouštěl už před 9. hodinou.
4: Herbo, tady zase nejsou ramínka. Nevíte, kde mám ramínko? Jestli se to má k něčemu dovést, to je tvoje ramínko?
5: Jo, to je moje ramínko.
4: Jestli se to má k něčemu dovést, tak je to zase jenom profese. A u nás? Třeba ta naše technika. Já jsem v jiném divadle nevěděl, že by na konci zapomněli zavřít oponu, že jo? A nebo to už mě doopravdy štve, když ten květavtý princezně nemá klobouk. To do prdele divák nemůže brát jako for.
0: V tajemném roce má premiéru Nejistá sezóna, ve které si zahrálo osazenstvo divadla Járy Cimrmana. On je děj založen přímo na autentických zkušenostech divadla Járy Cimrmana a popisuje peripetie malého amatérského divadelního souboru při přípravě nové hry a snaze o její oficiální schválení.
6: Podívejte se, soudruzi, řekněme to takhle. Vaše divadlo prostě neodpovídá současným kulturně-politickým požadavkům.
0: No a celý děj filmu se odehrává v divadle Solidarita, skutečném tehdejším působišti divadla Járy Cimrmana. Takže Nejistá sezóna má premiéru 1. dubna tajemného roku. No a teď vy volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118. A možná si vzpomenete na seriál, ke kterému byla stvořena tahle písnička. Tady je Iveta Bartošová.

0: Man in the Mirror a Michael Jackson. Velký hit z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A už jsme si připomněli i film Nejistá sezóna o peripetiích divadla Járy Cimrmana. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Zdraví, Martin.
0: Martine, povídejte, jaký máte tip?
2: Tak je to rok 1987.
0: 87. mám zapsáno. A co jste dělal vy?
2: Já jsem měl 5 let. Zrovna.
0: Jasný. Táhl jste kačera a těšil se do školy.
2: Jo.
0: Děkuju, mějte se krásně, nashledanou. Pojďme na SMSky.
3: Napsal nám tandem Petr s Dášou ze Štětí, typují rok 1987, napsali podle písně a potom přidám ještě tip na rok 1988, tady zase Romaně z Ústí nad Labem napověděl seriál.
0: Díky.
3: No a další čárku k roku 1988 přidává Vendulka z Ústí nad Orlicí, napsala, já jsem v tom roce pracovala v nemocnici v Liberci.
0: Díky.
3: No a přidám ještě další tip na rok 1987, který nám poslala Mirka.
0: Tak jo, děkujeme, Mirko. A co vy, jaký rok tipujete? 800, 109, 109, sem volejte, 600, 318, 118, sem pište a tady je další pecka z tajemného roku.

0: Reklama na ticho a tým.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Hudební připomínka, nebo další hudební připomínka roku, po kterém dneska pátráme. Roku, kdy premiéru má taky film Nejistá sezóna o peripetích divadla Járy Cimrmana. A tady jsou další vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Vlastimil Kropka. Zdravím vás, Petře, jsi Blaníček.
0: Děkujeme.
3: Vám na Tajemný rok. A vím, ne na 100, a na 1000%, 1988.
0: 88.
3: To teď zrovna hrajete, tu písničku od Bartošový. Tak no. To je úvodní písnička seriálu Chlapy a chlapci.
0: Mm-hmm.
3: Ten začal dávat premiéře, když já jsem byl na vojně.
0: Aha, to jste si doužil, co?
3: Užil jsem si to tak, že teď nevím, když dávali druhý nebo třetí díl, tak jsme na to na rotě koukali. Já už vlastně začínal druhý rok. A my jsme tenkrát neříkali bažanky, ale myši, mladým, tak jsme začali volat houtně myši jdou, chytnou nás dozorčí útvaru, neboli deveťák, vypnou nám televizi, až jsme pochodovat pořadovku jen.
0: Ale děkuju za tuhle vzpomínku, mějte se pěkně, nashledanou.
3: Nashledanou, hezký den.
0: Pojďme na SMSky.
4: Přidám tip od Martiny ze Štětíta, typuje rok 1986.
0: Díky.
4: Potom přidám Marka z obce Die, ten typuje Tajemný rok 1987.
0: Taky děkujeme.
4: No a čárku ke stejnému roku přidává i Jana z České Lípy, napsala typuji to podle Olympiků, v tom roce jsem se vdávala a narodil se mi syn Ondrášek.
0: Děkujeme. A k jakému roku dáte čárku vy? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 případně do komentářů na Facebooku. A za chvíli už další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet, klikni dvakrát.
7: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci v IQLandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQLandii či IQ parku. Vše na IQLandia.cz a oslava je dokonalá.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout. A o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003. Castor+.cz.
1: Pohodové České rádio.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: You Know It's True a Milli Vanilli.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Nejdříve velký úspěch a potom velký pád, když se přišlo na to, že za ty dva zpívá někdo jiný. Taky to je Tajemný rok. Z českých písniček už jsme si připomněli třeba písničku Proč zrovna ty od Olympiku, nebo Dva roky prázdnin od Ivety Bartošové, což je písnička, která se pojí k jistému seriálu. A taky jsme si připomněli slovenský úspěch v podání týmu a písničky Reklamy na ticho. No a potom film Nejistá sezóna, který měl premiéru v dubnu Tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Zajmerek.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: No, 88.
0: A podle čeho tak soudíte?
3: No, protože to bylo akorát, když začínal tenhle seriál, byla příprava na vojnu.
0: To jste se těšil, co? Najednou.
3: No, strašně.
0: Děkuju za vzpomínku, krásný den.
3: Jo, taky, naschanou.
0: A tady jsou další tipy z SMSek.
4: Zdravím, Blaničku, dlouho jsem váhal, ale tipuji rok 1988. Jako faroušek Habery to musím vědět, i kdyby mě zbudili o půlnoci, to nám napsal Zdeněk z Brna.
0: Děkuju.
4: Stejný rok nám tady tipuje i Radim, napsal, tipuji to podle filmu Nejistá sezóna, v té době jsem byl v 8. třídě a shodou okolností byl můj spolužák Josef Čepelka, syn Miloši Čepelky.
0: No výborně, děkujeme.
4: A potom přidám tip na rok 1987 a ten nám poslala Radka z Prahy.
0: Děkujeme, Radko, tak mám zaznamenáno. A pojďme na další slovní nápovědu, bude opět filmová, ale tentokrát půjde o americký film. 2. prosince Tajemného roku má ve Spojených státech premiéru jedna bláznivá komedie, která po letech potom dorazila i k nám. Ta bláznivá komedie nese český název Bláznivá střela.
5: Nechci už nic, co by připomínalo vaše loňské řádění na jihu. Rozumíte? To je moje politika.
6: Jistě, ale když uvidím 5 grázlů v togách, jak budají chlapa uprostřed parku před stovkou lidí, tak ty hajzly postřílím. To je zas moje politika.
5: To byla parková divadelní inscenace Shakespeareova Julia Cezara, vy pitomče. Zabil jste 5 herců.
0: Praštění tvůrci snímku, připoutejte se, prosím, se znovu sešli. Leslie Nielsen jako policista s tvrdými rysy a měkkým mozkem Frank Drebin. Div nezakopne o plán atentátu na královnu Elizabeth.
7: Mám pro vás vzkaz od Vincenta Ludwiga. Tady je zvědivej hajzle.
6: Promiňte, já vás neslyším. Nestřílejte, když mluvíte.
0: Bláznivá střela má první bláznivá střela se objevila v kinech právě v Tajemném roce. Asi dám ještě jednu ukázku, protože ten film miluju.
8: Pane Ludvigu?
9: Ano?
8: Přišel za vámi poručík Drb.
0: Tak co? Tušíte, ve kterém roce se nacházíme? Tak volejte, pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A ještě jedna ukázka.
10: Nechceš zajít na skleničku?
6: Ne, díky, já sklo nedat.
0: A teď už Petr Kotval, tak Gejzír.

0: Romek and Romek a Teardrops. Tahle ta partnerská dvojice přišla s touto písničkou v roce, po kterém pátráme dneska, ve stejném roce, kdy jste třeba mohli poprvé vidět film Nejistá sezóna, anebo Američané, nebo jinde ve světě mohli vidět film Bláznivá střela, který k nám přišel až o několik let později. A ještě jednu nápovědu vám dlužím, kterou jde za chvilku, ale tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já přesně nevím, o jaký jde Tajemný rok, 87-88, ale u seriálu Chlapci a chlapi jsem byl, když se natáčel, Přísaha byla přímo v Prachaticích.
0: No.
1: A já jsem tam byl jako komparz zdarma. Nás tam bylo spousta.
0: Komparz zdarma. Vy jste se prostě přišel podívat a zůstal jste...
1: Ano.
0: Zůstal jste v televizi.
1: A pak si ještě pamatuju, jak tam ves ten, teď se nespomenu to herce, tu Evu Vymělkovou vezí ulicí, která je jednosměrná, a já jsem tam potom neudělal papíry za rok. Takže jsem je opakoval.
0: Jo, moc děkuju za tuhle vzpomínku, je super. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Je taky hezký den.
0: A pojďme na další tipy, které dorazily SMS-kou.
2: Zvonoklas nám napsala Vlasta, dobré ráno vám oběma, Peťo a Adelko, je to rok 88 podle seriálu i písniček, pa a pěkný den všem.
0: Vám taky, děkujeme.
2: Potom tady máme jeden anonymní tip, podle Mili Vanily tipuji rok 1988.
0: My děkujeme za ten tip.
2: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1986 a ten nám poslala Milena a napsala k tomu, v tom roce jsem se narodila.
0: Děkujeme, Mileno. No a pojďme na tu poslední slovní nápovědu, kterou jsem sliboval 8. a 9. prosince tajemného roku. Na oficiální návštěvu Československa přiletěl do Prahy francouzský prezident François Mitterrand.
3: Ruzyňské letiště v Praze dnes dopoledne krátce před 11. hodinou. Na stožárech vlají československé a francouzské vlajky. Na dvoudenní oficiální návštěvu Československa přijíždí francouzský prezident François Mitterrand. Tato cesta, která se uskutečňuje na pozvání prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, je vlastně první příležitostí, kdy nejvyšší francouzský představitel za 70 let existence Československé republiky má možnost seznámit se s naší zemí i s naším lidem.
0: No a nejprve se François Mitterrand tehdy setkal s představiteli státu, které teda trošku nakrknul tím, že jim naznačil, že v Československu je ještě velký prostor ke zlepšování lidských práv. A oficiální představitelé museli vzít taky na vědomí, že se hodlá sejít i s představiteli neoficiální opozice. A 9. prosince přijal na francouzském velvyslanectví zástupce Charty 77 v čele s Václavem Havlem. Tak i to se stalo v tajemném roce. A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máme ji!
8: Naši novou akuvrtačku.
7: Jen za 799 korun.
8: S baterií a nabíječkou v ceně.
7: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
8: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Hrušově za 5 milionů 995 tisíc korun, chata v Chyňavě u Berouna za 609 tisíc, byt 3+1 v Jirkově na Chomutovsku za 2 miliony 950 tisíc, byt 2KK ve Slaném u Kladna za 4 miliony 790 tisíc a byt 2+1 na Kladně za 5,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Modré nad hlavou, Dalibor Janda, poslední hádací písnička.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie z Humpolce a myslím si, že je to rok 1988.
0: A proč?
3: Podle písničky Ivety Bartošové ze seriálu Chlapci a chlapy.
0: A co jste dělala vy v takovém 88?
3: Jo, jsem připravovala děti do školy.
0: No tak děkuju, krásný den do Humpolce, naslyšenou.
3: Naslyšenou, nasledanou.
0: A pojďme na teda poslední SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, byl to rok 1988, podle seriálu Chlapci a chlapy, jste skvělé rádio, ráda vás poslouchám, to nám napsala Hana z Kokořína.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám další tip od Pavla na rok 1988 a ten stejný rok tipuje i Jitka z Vyškova podle písničky od Ivety Bartošové a taky seriálu Chlapci a chlapy. Napsala, tento seriál jsem měla moc ráda, hlavně podle hlavního hrdiny Tomáše.
0: Děkujeme i za tuhle vzpomínku. No a my si to všechno zhrneme a řekneme si, jak to dneska dopadlo, co? Nejistá sezóna, český film, který má premiéru v Tajemném roce, Bláznivá střela, americký film, který má premiéru v Tajemném roce, ještě tady mám francouzského prezidenta François Mitterranda, který v Tajemném roce dorazil na oficiální návštěvu. A tady je výsledek. Dneska jsme hledali rok, teď to přijde.
1: 1988. To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my se na vás s Adel těšíme zase v zítřejším dobrém ránu. Už bude pátek, takže nás čeká šťastná hodinka se dobronáladovými písničkami a vašimi dobrými zprávami. Bude se opět odměňovat, taky se budou proplácet účtenky a tak dále. Prostě vše na značkách. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na teď. Už víme, že tajemným rokem byl rok 1988. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Tak a tajemný rok je za námi, přátelé. Začíná dopolední vysílání Rádia Blaník a před námi jsou hlavně české písničky. Michal David, jde, Ilona Čáková
1: oči, když se
0: a dorazí taky Kabáti.
2: Už budem spolu navždycky,
0: a se asi půjdu udělat kafe magický, já vás zdravím, slibuju české písničky, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V severních Čechách nabídne dnešní odpoledne většinou polojasnou oblohu a letní teploty od 21 do 25 stupňů. Na horách bude větrno a nejvíc 19, tolik o počasí, teď vyrážíme na silnice.
4: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Za volantem.
5: Na trase z Liberce do Chrastavy za stráží na dní jsou, dejte pozor, stojí tam nepojízdný osobák. Na Teplicku v Nových Modlanech Dlouhé ulici policie vyšetřuje nehodu 2 osobních aut. V Novém Boru v Egermanově ulici u Penny Marketu jsou v sobě 2 osobní auta a podobně opatrně v Děčíně v Teplické. Ve směru do centra se také vyšetřuje nehoda 2 osobních aut. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Za volantem i dnes opatrně, šťastnou cestu k tomu. Teď pokračují další zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Dopravních nehod v září přibylo. Policie zasahovala na Roudnicku. Jihočeský Temelín rozšiřuje sklad.
5: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Obětí na silnicích letos v září v některých krajích přibylo. Nárůst hlásí Plzeňský, Pardubický i Královéhradecký kraj. Nejhorší bilanci má Středočeský kraj, kde minulý měsíc zemřelo 13 lidí, což je meziročně o 8 víc. Naopak žádnou smrtelnou nehodu nezaznamenal kraj Vysočina. Co se týká příčin, tak zůstává rychlost, nepřizpůsobení jízdy okolnostem a taky nevěnování se řízení. Policie obvinila dvojici distributorů tisíců dávek pervitinu z Roudnicka. U mužů našli při domovní prohlídce několik set tisíc korun pervitin a předměty, které mohly sloužit k přípravě drog. Obviněným hrozí za výrobu psychotropní látky a její distribuci až 10leté vězení. Temelín chce mít větší zásobu jaderného paliva. Elektrárna proto rozšiřuje sklad, ve kterém postupně vznikne 102 nových míst a podrobnosti výmluvčí elektrárny Marek Sviták.
7: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
6: Po dokončení úprav tak bude možné uchovávat v areálu palivo po dobu až 3 let. Na Přerovsku dál trvá nepříznivá hydrologická situace. Tamní radnice proto prodloužila zákaz odběru vody z vybraných řek a potoků až do konce října. Zákaz byl vydán už v polovině srpna. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Bude, děkujeme moc krát, Moni.
4: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a půl už bude 10 hodin, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira se svým úžasným pořadem Proč se říká, co se říká. A v této hodině, slyšíte tu sanitku? Tak v této hodině se budeme věnovat hlavně zdraví, aby pro vás sanitka nikdy nemusela přijet. Michal David, Děti ráje, právě teď na vlnách Rádia Blaník. To je taková příprava na víkend, protože my celý víkend na Blaníku strávíme právě s dětmi ráje.

0: Zavři oči, když se červenám, Ilona Čáková, posloucháte Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A už je tady naše Samira, tentokrát se podíváme na místo, kde jsou všechny ty okurky a kompoty.
3: Špajs, místo, kde bývá všechno, po létě obzvlášť, a často se tam najde i něco s trvanlivostí, která skončila už před lety. Ale proč mu vlastně říkáme špajs? Opět za to může němčina, přesněji bavorsko-rakouské špajs, které označovalo spíš nebo zásobárnu potravin. Souvisí se spisovným německým slovem špajse, tedy jídlo nebo pokrm. A ono to dává smysl i historicky. Čeština byla po staletí v intenzivním kontaktu právě s němčinou. A z německých nářečí k nám přišlo několik slov z úplně každodenního života. Zajímavé je navíc to, že máme spisovné slovo spíš, zatímco špajs je hovorový. A podobná propojení nenajdeme jen u nás. Německý základ se dostal i do mnoha dalších středoevropských jazyků.
0: Samču, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A teď už jsou tady naše hudební slovenští přátelé No Name a jeden z jejich prvních hitů. Prytěl

0: Kabáti a houby magický na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já bych teď chtěl apelovat na vás všechny, kteří posloucháte v Ostravě anebo v blízkém okolí. Zítra v Avion Shopping Parku Ostrava u infostánku se můžete zapsat do registru dárců kostní dřeně. Ostrava prostě umí pomáhat, my to chceme dokázat s Blaníkem a s Avionem. Pokud nemůžete zítra mezi 10. a 18. hodinou dorazit právě do Avion Shopping Parku do Ostravy a zapsat se do registru dárců kostní dřeně, tak se podívejte alespoň prosím na webové stránky kostnidřeň.cz. Celá tahle akce je teď vyburcovaná hlavně proto, jednak protože kostní dřeň je prostě obecně potřeba a taky kvůli 5letému Jindrovi, který potřebuje nutně dárce kostní dřeně. Má leukémii, která mu změnila život. Transplantace je teďka jeho jedinou šancí. Tak já vás prosím, jenom pokud trošku můžete, tak zítra Ostrava, Avion Shopping Park a od 10 do 18 hodin tam najdete ten stánek, případně ty webovky kostnidřeň.cz. Zapsat se může každý od 18 do 35 let, kdo má víc než 50 kilo, teda to je nutné, a musí být zdravý a bez trvalé medikace. Tak já vám moc děkuju, pokud se na to aspoň na chviličku podíváte a zvážíte, že byste třeba těmi dárci mohli být právě vy. A Jennifer Rush, za chvilku na Blaníku, taky Vašek Neckář a Marek Ztracený. Zastav mě.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
4: vy. Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
7: Umělá inteligence pomáhá i lékařům v České Lípě. Českolipská nemocnice má nový automatizovaný rentgen, který využívá i AI. Vyšetření má být rychlejší, přesnější a šetrnější. Co všechno nový přístroj dokáže a jak bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat? Poslechněte si v rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou už v pátek na Rádiu Blaník.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
13: Jack.
12: Když máte v plánu pořádnou práci.
13: Jack.
12: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
13: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
14: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
15: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Queenie, Who Wants to Live Forever, kdo chce žít na věky. Což je poměrně tematická píseň. Přátelé, v pondělí byl Světový den srdce a my jsme pro vás proto připravili další zajímavé povídání právě na téma našeho srdce. Tentokrát jsme vyspovídali kardioložku, primářku, paní profesorku Jitku Mlíkovou-Seidlerovou a došlo také na alkohol.
1: Podle různých statistik, tak jsme vždycky buď první nebo maximálně druzí ve spotřebě alkoholu. A alkohol vadí srdci, záleží, jak moc pijeme a jakým způsobem. Jsou takoví ti vinaři nebo pivaři, kteří mají jednu, dvě sklenky denně, ale každý den, nebo jedno, dvě piva, ale každý den. A pak jsou takové ti, co jsou ti pařmani a vypijou najednou 15 piv nebo půl flašky vodky a každý představuje trošku jiné riziko pro kardiovaskulární systém. Ale všechno je škodlivé a už rozhodně neplatí, že bychom měli doporučovat sklenku červeného vína tak, abychom jako naše zdraví chránili. Ty rizika jsou mnohem horší než jakékoliv benefity alkoholu.
0: A celé povídání si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. Tak příjemný poslech a my už se vrátíme k písničkám. Za chvilku Hana Zagorová, Rande u zdinářku.
2: Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: akorát zpíval David Dale na vlnách Rádia Blaň. A dál vám hrajeme hezky česky Nedvědy. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou. Dáme si taky tu naší. Slunce dá nám svý. Připomínám, že už je vlastně říjen ode dneška, takže není výherní, přátelé. A Marie Rotrová zaspívá. Zatím si popravdu cestu volí, od horských pramenů do údolí. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 11. Rádio Blaník.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
3: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
4: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech si dnes 1. říjnové odpoledne užijeme babí léto. Bude většinou polojasno a naměříme 21 až 25 stupňů, na horách kolem 17. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to jezdí na silnicích.
5: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte v Ústí nad Labem v Bělehradské ulici. Překáží tam Ukrajince nepojízdný osobák. V Liberci vás zdrží srážka dvou osobních aut, kterou policie vyšetřuje v ulici Na Perštýně. Jezdí se jedním pruhem a podobně opatrně na Teplicku. Pomalu to jede dlouhou ulicí v Nových Modlanech. Je to kvůli vyšetřování srážky dvou osobáků. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Jezděte opatrně a šťastnou cestu k tomu. Já už předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Obce a kraje můžou nově zhodnocovat své úspory. U Nového Jičína už se staví D48. Českého turistu zachraňovali v Rakousku. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Obce a kraje můžou ode dneška využívat spořící účet ve státní pokladně, a to se zhodnocením 3,7% ročně a s okamžitou dostupností vložených peněz. Podle České národní banky to samosprávám umožní větší zhodnocení peněz. Uložené prostředky by si navíc mohl půjčovat stát k financování rozpočtového deficitu. Česká ekonomika čelí velkým globálním výzvám. Zaměstnanci se ale nemusí nutně bát o své místo. Firmy na konci roku totiž neplánují propouštět, jak potvrzuje i ředitel náboru a marketingu společnosti Manpower Group Jiří Halbštrát.
9: Podle našeho nejnovějšího průzkumu chce do konce roku 37% zaměstnavatelů nabírat nové zaměstnance, zatímco pouze 13% očekává jejich snižování, takže ta převaha optimismu je velmi silná.
8: Největší zájem o nové pracovníky je v obchodu a logistice, pozitivnější vývoj je také v automobilovém průmyslu. Silničáři začínají u Nového Jičína stavět poslední úsek dálnice D48 do Polska. Jedná se o část od Nového Jičína po odbočku na Rybí. Po jeho dokončení za zhruba 2 roky bude potřeba ještě upravit most nad Šenovem u Nového Jičína. S jeho rozšiřováním se začne nejdříve za 4 roky. V Rakousku se vážně zranil Čech, při fotografování se zřítil ze skály. Na skalním výběžku potoka si zastavil fotoaparát se stativem, ale pak uklouzl a zřítil se zhruba 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Podle tamní policie utrpěl těžká zranění v oblasti kyčlí a nohou. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
5: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Čtvrt minutka nám zbývá do 11. tak ať to všechno stihneme. Hrajeme hezky česky, dorazí Petr Slíva se zlatými českými ručičkami a taky se podíváme, co je nového u Fanánka. Františku, zdravím, pokud posloucháš. A teď Michal Hrůza, zakázané uvolnění. Krásné dopoledne s Blaníkem. No a stihli jsme to, je 11 přesně.

0: Kristýna a Stonka, posloucháte Rádio Blaník a teď si trošku zazvoníme ve zlatých českých ručičkách. Péťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Rudolfem Manouškem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A předpokládám, že jsem se vám dovolal do Prahy na Zbraslav.
4: Pravda, že dneska ano, dneska jsem ve svém muzeu, nebo respektive původní bývalé zvonárně, dneska z toho má muzeum zvonařství.
3: A o zvonařství my si budeme povídat, protože vaše rodinná firma sahá až kam? Až kam sahá?
4: No, v podstatě na počátek minulého století. Můj děda po návratu z Vandru začínal v roce 1900, takže máme to poměrně jednoduché napočítání. Je to 126 let letos.
3: A kromě zvonařství máte vy i váš děda ještě jednu věc společnou. Vy jste autory zvonohry. Jak je to s tou zvonohrou?
4: Děda postavil ve 20. letech minulého století, postavil dvě zvonohry, první v naší zemi, jedna byla v Pelhřimově, to bylo 14 velkých zvonů a hrálo to národní hymnu s klaviaturou a pak byla druhá velká zvonohra v Olomouci v Hejčíně na kostele, ale oba ty nástroje bohužel skončily v roce 1942 při rekvizici zvonů, takže Němci rozbili, zničili, odvezli.
3: Vy jste navíc jeden z posledních mistrů zvonařů v Česku, prý už někdo jiný v té tradici nepokračuje, nebo jak to je?
4: No tak já nehodlám to ještě ukončit, nehodlám to zabalit, i když někdy z legrace sice říkám, když se mě vyptávají, co budu dělat, až nebudu moct vylézt na věže, tak říkám, stanu se exponátem ve svém vlastním muzeu a možná by to nebylo tak špatný, ale zatím to nemám v úmyslu, takže zatím hodlám pokračovat a jako je pravdou, že máme servisní smlouvy zatím do roku 2050, no a pak se uvidí.
3: A jak je to s tou pražskou mobilní zvonohrou, kde je možné ji slyšet?
4: Pražskou mobilní zvonohru budete moct slyšet v podstatě teď nejblíž máme 7. října ve Vrchlabí koncert.
3: Ano.
4: A potom už jak se budou blížit Vánoce, tak už máme teda nejenom v takových těch pražských okrajových čtvrtích, ale budeme v Čerčanech, co si vybavuju, budeme v Kvasinách. Takže po různu, kde mají zájem o ty předvánoční koncerty, tak to se toho kumuluje vždycky poměrně hodně a těsně před Vánoci míváme prakticky každý den někde něco.
3: Kolik to váží ta zvonohra?
4: Celá zvonohra takhle i s tím tahačem váží 22 tun, takže to je jako skutečně jeden z nejtěžších nástrojů a v současné době je to opravdu největší mobilní zvonohra, protože nástroje srovnatelné velikosti jsou na světě jenom 4.
3: Jak dlouho jste to dělal?
4: No, skoro 3 roky. S kolegy v Holandsku a v Belgii, skoro 3 roky od původního začátku projektu. Já jsem to nosil v hlavě moc dlouho, jenomže mě bylo jasné, že je to trošku drahá legrace na to, aby si to člověk postavil sám a tehdy byly tomu jako zdánlivě víry nakloněny, takže ten projekt se dostal na světlo. Jakou to mělo historii, to už je věc jiná, už to zdaleka nebylo tak veselé, nicméně faktem je, že zvonohra má dneska za sebou téměř 650 koncertů vlastně po celé Evropě.
3: A jak je to s tím muzeem, jak je přístupné, můžu tam přijít kdykoliv?
4: V podstatě dalo by se říci, že ano, ale vzhledem k tomu, že nemám žádného kustoda, který by trvale byl v muzeu, tak je to trošku vázané na mě nebo na kolegu, kdy tady můžeme být, takže vždycky doporučuji, máme to i na webových stránkách, že je lepší se domluvit.
3: Tak pojďme říct teda adresu těch stránek.
4: Je to velmi jednoduché, www.carillon.cz, přičemž je to psané C na začátku, měkké I a 2 L, Carillon.
3: Tak pane Manoušku, já vám popřeju snad jenom hodně štěstí, ať se vám dál daří to, co děláte, protože děláte skvělou práci a naslyšenou.
4: Ano, já z toho mám radost, mě to moc těší a v podstatě jediný přání, který mám, zůstat zdravý. To je zásadní podmínka, protože pokud nebudu schopen vylézt za těmi zvony na věž, tak to bude trošku složitější, ale zatím věřím, že mě to ještě nějakou dobu vydrží.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Zlaté české ručičky, a to se dá říct i o nedvědek, že jo? Tak se dáme kohouta. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: 7. září roku 1994 hráli Pink Floydi v České republice. Už to nebylo Československo, byla to Česká republika. Obrovský koncert a vyprávěl mi nedávno jeden člověk, jehož jméno nemůžu prozradit, ale všichni ho znáte, jo? Všichni ho znáte, je to novinář, řekněme. A tenhle ten člověk mi vyprávěl, jak byl na tomhle koncertě na Strahově a koupil si tam tehdy za hodně peněz, jo, za opravdu hodně peněz, plakát, po kterém toužil celý život, a sice Pink Floyd Dark Side of the Moon. A tak ho měl v té ruličce stočený a byl rád, že si ho přinese domů po tom koncertě. No ale bylo to ještě před hraním, Pink Floydi ještě byli v nedohlednu a on říkal, já jsem měl asi 6. pivo, a stál jsem v tom davu nedaleko pódia a věděl jsem, že když teď půjdu někam na záchod, tak už se sem nikdy neprobiju zpátky. A tak jsem tak koukal kolem sebe, co mám dělat, a nakonec jsem vzal tu ruličku, ten drahý plakát, a skrz tu ruličku jsem musel vykonat v tom davu potřebu. No tak plakát jsem potom vyhodil, ale do dneška jsem moc rád, že jsem na Pink Floydech byl, byl to zážitek na celý život. Tak tohle mi vyprávěl ten anonym, kterého všichni znáte. Já ho zdravím, Pepo, zdravím vás. Za chvilku Buty, Tata a taky Blaník a Slunce dál svítí. To je naše písnička, naše.
1: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Slunce dál svítí na vlnách Rádia Blaník a teď jedna nová kompilace. Highway číslo jedna a po ní jeden King. Vláda jede auto. Jeden King totiž oslavil 18. června 60. narozeniny, konkrétně Loufanánek Hagen. A ta jeho nová kompilace, to je takové průřezové album, na kterém bilancuje především svoji solovou dráhu. Jmenuje se LFH 60 a je na něm také jedna novinka, jmenuje se Moravian Rap Schody a vyšel k ní i videoklip, na který se můžete podívat třeba na YouTube.
1: Tohle je písnička, která ani nebyla tak myšlená, že by se měla objevit. Je to prostě moje písnička jako takový bonus, který završuje ten profil, výběr, co jsem textoval a zpíval během svojí kariéry, takže na té 60. desce to má svoje místo.
0: Toma, a já vám teďka pustím ukázku. Takhle to zní.

0: Queeni měli Bohemian Rhapsody, Fanánek má Moravian Rhapsody, tak se podívejte na YouTube, já myslím, že se mu to povedla. Je to taková podsta Moravě, vínu a celému svému životu, který teď trošku bilancuje u těch 60. Fanánku, já tě zdravím, hlavně pevné zdraví a ať se desce té kompilaci daří. Za chvilku Marie Rotrová z Kořápky ořechů na Blaníku.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí. Jedu vlakem.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: stále šikovná rodina Kellyovi na Blaníku. My si dál budeme hrát, ovšem s jednou malou změnou. Pouze hezky česky, dáme si vzdálenku. Víš, ta je krásná. Olympik, vlak, co nikde nestaví. A zaspívá i dáma, která tady měla včera dceru. Za všechno byla tady Leny a bylo to parádní. Připravujeme pro vás už video, bude na YouTube na našem webu radioblaník.cz. Ovšem se dozvíte z vysílání Rádia Blaník. Leny, já tě zdravím, mimochodem malenko. Vás taky hlavně pevné zdraví přeju, ať se vám daří. Je před námi česká hodinka, to znamená pouze české písničky mezi 12. a 13. jako vždycky na Blaníku. Teď počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousek už bude poledne. Rádio
1: Blaník. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude odpoledne polojasno až oblačno a teploty nám vyšplhají až k 25 stupňům. Zítra pak čekejte oblačno, přechodně zataženo, na horách slabé přehánky a v odpoledních maximech naměříme 18 až 21.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
5: V Liberci v ulici Na Perštýně vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Místem projedete s opatrností a se sníženou rychlostí. Na dálnici D10 na 61. kilometru ve směru do Turnova stojí porouchané auto. A pozor, dejte na kamion na stejné dálnici, ale v opačném směru do Prahy na 55. kilometru. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásné odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Do Česka míří vakcíny proti chřipce. Těžkých nehod na železnici ubývá. Policie se připravuje na nelegální sraz aut. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Do Česka bylo pro tuto chřipkovou sezónu dodáno zatím víc než 500 000 dávek vakcíny proti chřipce. Očkovací látka pro děti dorazí během listopadu. Informoval o tom Státní ústav pro kontrolu léčiv. Loni očkování podstoupilo přes 825 tisíc Čechů. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová technika. Správci převzali dva nové stroje, dálkově ovládaného pásového robota a čtyřkolku s přívěsem. Obdrželi i dva zhruba milionové šeky na nákup dronů. Nová technika a peníze mají posílit schopnost parku předcházet požárům a zasahovat při nich, a to hlavně v obtížně přístupném terénu. Počet těžkých nehod na české železnici poslední roky klesá. Zatímco před 5 lety jich bylo 112, loni jich drážní úřad evidoval 69. Ve stejném období klesl i počet vážně zraněných a usmrcených. Problémem na české železnici zůstávají podle úřady nehody na přejezdech. Od zítřka do soboty se v Praze a Brně koná ilegální sraz tuningových vozidel. Na něm účastníci v minulosti cíleně blokovali dálnice a silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Co na to říká policie, ví její mluvčí Violeta Canosky.
3: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
2: Bezpečnostní pravidla jsou nasazena na nejčernější scénář. A proto i vy, řidiči, buďte na silnicích obzvláště v těchto dnech opatrní. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
4: Je to tak, děkujeme, Eliško.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za čtvrt minutku už je to tady. Já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, jako vždycky mezi 12. a 13. A navíc čekáme na Olgu Lounovou, protože já rozdávám lístky do planetária na Hvězdy pod hvězdami, což je ta talk show, lomeno koncert, odehraje se v úterý 6. října. V pražském planetáriu je to zážitek na celý život, je to beznadějně vyprodané a já mám pro vás dneska dvě vstupenky. Tak pokud jste v dojezdové vzdálenosti, anebo nejste, ale prostě chcete tohleto zažít, máte cestu do Prahy toho 6. v úterý, tak prosím, až bude doznívat v této hodině tady na vlnách Blaníku Olga Lounová, tak volejte 800 109 109, já vám držím palce a čekáme na Olgu. Do té doby Helenka Vondráčková, to tehdy padal déšť.

0: Olga, věčná optimistka. Hvězdy pod hvězdami. A vy jste poznali, že je to Olga, a taky víte, že na ní čekáme. Tak já se podívám tady na tu telefonní linku, už je zapnutá. No, tak tady je linka číslo 1. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Věra.
0: Věro, jak se máte?
1: Mám se dobře, protože jsem se dovolala, mám radost.
0: Jo, a vy si myslíte, že první vyhrává, jo?
1: Nemám, jo.
0: Co?
1: Nemám, jo.
0: Co nemáte?
1: Radost mít.
0: Ale máte.
1: To je super. To je skvělý, to je skvělý.
0: Věro, odkud volá?
1: Vy jste mě normálně natáhl.
0: No, to je co? To...
1: A... Já jsem měla infarktovou situaci.
0: To jsem strašně rád, jako je to škodolibý, ale vždycky je to nebýš.
1: Ale to byla hezká škodolibost.
0: Že
1: hezká.
0: Jo, já si
1: ano,
0: myslím.
1: Ano.
0: Věro, prosím vás, odkud voláte?
1: Já teď volám z domova z Polep.
0: Polep?
1: U Litoměřic.
0: Polep, Polep i no
1: u Litoměřic.

0: kousek.
1: No tak to máte kousek. A už jste byla v Pražském? Už jste byla v Pražském?
0: No nebyla,
1: nebyla právě. Jo. Je, to budete koukat, Věro, to je neuvěřitelné.
0: Jo, úplně. To budu koukat, no. Jako já.
1: No, jako vy. A Olgu máte ráda?
0: No jistě, a ta písnička úplně skvělá.
1: No to jistě.
0: Prostě já.
1: No je to o vás, já to koukám, poslouchám, no, je mi to jasný. Věro, prosím vás, zůstaňte mi na telefonu.
0: Ano.
1: Já si od vás vezmu adresu, ať vám můžu poslat ten lístek, jo, ty lístky,
0: ano,
1: teda
0: ano,
1: mám dva.
0: Ano, hodnej.
1: Tak jo.
0: Tak zatím zdravím všechny.
1: Zatím mějte se krásně, naschledanou. Věra, to je sympatička, co? Optimistka. A půjde na Olgu Lounovou do pražského planetária teď v úterý 6. října. Je to od 18 hodin, ale bohužel je to vyprodané. Půjde jenom Věra a vy, kdo se dovoláte zítra. Zítra je pátek. Možná pro vás těch lístků budu mít ještě víc než dva. Ještě to promyslím, ale možná jo. Tak zítra ještě máte naději. Je to krásné představení Hvězdy pod hvězdami. Koná se to tam vždycky jednou za dva měsíce. Někdy dokonce jednou za měsíc a je to talk show trošku je to koncert a já vám to strašně doporučuji, protože pražské planetárium je nejmodernější na celém světě a být tam alespoň jednou v životě po té rekonstrukci, to je prostě zážitek, který už vám nikdo nevezme.
2: Hvězdy pod hvězdami na Rádio Blaník.
1: Tak a my si teď dáme Olympic vlak, co nikde nestaví. Posloucháte Rádio Blaník takhle při čtvrtku.

Olympik, vlak, co nikde nestaví a Petr Janda, který 2. května oslavil 84. narozeniny. A já teď budu mluvit o muži, který je ještě o 11 let starší a dneska má půl kulaté narozeniny. Ano, hádáte správně, dneska slaví 95. pan Jiří Suchý. Pane Suchý, já jsem si tak říkal, co bych o vás takhle sdělil národu, ale my o vás vlastně všechno víme. My víme, že jste zakládal Semafor, že v něm pořád hrajete. Teď jsme zaregistrovali i ten váš status nebo ten příspěvek na sociálních sítích, kde píšete, že o vás bulvár píše, že jste na tom špatně a že o tom nic nevíte, protože se máte dobře. Takže budete muset jít do nemocnice jim to říct, že je něco asi špatně, že se cítíte dobře. My jsme tomu strašně rádi. Pevné zdraví, pane Jiří Suchý. A já jsem si řekl, že připomenu vaše dvě podle mě nejlepší písničky, alespoň já je mám nejradši. Tak jednak tuhle.

já mám teď obrovskou husí kůži. Pane Suchý, všechno nejlepší. 95. právě dnes. A přidám vaší nejoblíbenější písničku. Protože v takové jako celonárodní anketě vyšlo, že nejradši my Češi a Moravané a Slezané máme rádi Pramínek vlasů.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Ještě není neděle, ale zítra bude den velkého juchu. Pane Suchý, máme tady ještě jednu gratulantku.
2: Ano, pane Suchý, já bych vám taky chtěla z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví. A nedávno jsem koukala na dokument o Janu Verichově a vy jste tam o něm strašně krásně mluvil. A já jsem si říkala, že když už tady nemáme toho Jana Vericha a máme tady vás, takže bychom měli do toho divadla chodit a vážit si toho, že tady je někdo, kdo nám i toho velikána jako Vericha připomíná. A vy jste tam mluvil strašně hezky o jedné věci týkající se jakoby lásky k tomu divadlu, jo? Že to je láska na celý život. A já vám strašně moc za to, co děláte, děkuju a přeju vám, abyste to divadlo dělal ještě hodně dlouho. A ty jsi zmínil tu neděli, že jo? Tak abyste měl každý den kousek neděle.
1: To je hezký. Tak děkujeme, Ivo.
2: Byla jsem moc dlouhá.
1: Byla si dlouhá, jako vždycky, ale v případě pana Suchého a jeho 95.
2: Ano.
1: narozenin nic není dostatečně dlouhé. Pane Suchý, všechno nejlepší.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
8: Jack.
7: Když máte v plánu pořádnou práci.
8: Jack.
7: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
8: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
9: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
10: Blaník.
11: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
10: Blaník je i bezva práce.
11: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
10: Jednoduše, rychle a přehledně.
11: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
10: Bezva práce.
11: Na pláži u moře,
10: ve stínu Eiffelovky,
11: anebo na dovolené v Tatrách.
10: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
11: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
12: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Na světě.
6: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
5: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
6: 24 hodin denně,
5: 7 dnů v týdnu.
6: Nehledejte rádio.
5: Písničky z Blaníku má

0: Karel Gott a léta prázdnin. Dneska je to 7 let, přátelé. Co přišla ta zpráva, která nás na Blaníku šokovala, ale jednou to přijít muselo. Opustil nás Karel Gott 1. října 2019. Dneska je 1. října 2026 a sedí tady se mnou Iva Lecká.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Vzpomínáš se na ten den, víc?
1: Vzpomínám, no. Jako jsou věci, které, se kterými tak nějak jako počítáš, nebo tušíš, že se stanou, že jo? Protože jsme věděli, že Karel byl nemocný a tak. Ale když to přijde, tak tomu stejně nechceš věřit.
0: Je to pravda, no. Já musím říct, že já mám na něj krásnou vzpomínku jednu. Takhle, já jich mám hodně, ale tu poslední, kterou si pamatuju, kromě toho šíleného dne, který jsme tady prožívali na Blaníku a celá republika si myslím, že ten den a minimálně týden, že to nebylo vůbec jednoduché, prostě odešla ikona, ale když měl poslední narozeniny, ty 80., tak já jsem asi 2 dny předtím, to znamená, on má 14. července, tak asi 12. jsem byl za ním u něj doma a on mi otevřel a já jsem čekal, že tam bude taková suita lidí, která se o něj bude starat. A on se zeptal, dáte si kafičko? A já jsem říkal, a tak jo, dal bych si mistře kafičko. A on čel a v papučích mi udělal kafičko.
1: Je, tak kdo to může říct, no. Že jo, že mu Karel Gott uvařil kafe,
0: no.
1: A osladil si z kovu si.
0: Já si myslím, že tehdy jsem ještě sladil kafe, takže jsem si ho osladil a možná dokonce s Karlem o trošku víc.
1: Jo. Ne, byl to úžasný člověk. Já teda samozřejmě, jak říkáš, jo, pracovně jsme se potkávali hodněkrát, ale já mám jednu vzpomínku, která přesně ukazovala na to, jaký je to profesionál, jo. A to bylo, on někam jel autem, tuším, že do zahraničí to bylo, na nějaký asi koncert a já jsem mu volala, protože jsem něco od něj chtěla a on to jako zvednul v tom autě a dobrý den a teď já jsem se představila, že jsem to teda já, že mu volám a ono to vypadlo.
0: Mm-hmm. A on volal zpátky.
1: Hele, a já, Ježíši Kriste, co já budu dělat? Toto. A on mi volal zpátky. Volal mi zpátky a nějak nám to vypadlo, tak pokračujeme, už by to mělo být v pořádku. Jako tam prostě vidíš to, co já mám pocit, že se trošku jako vytrácí, jo, ta pokora a takový to, když už to dělám, tu práci, tak ji prostě dělám dobře a dělám ji se vším, co k tomu patří. To je ta profesionalita a myslím si, že to byl vlastně v jeho případě jako velký kus toho úspěchu, který měl.
0: My taky, když pořádáme konopiště, tak tam musíte řešit i to, co chtějí ti interpreti mít v zákulisí, jo. A sem tam se objeví třeba čokoládová fontána nebo 60 plzeňských piv a tak. A když přijel mistr, tak my jsme říkali, mistře, co byste potřeboval, my to rychle zařídíme. A on říkal, kdybyste měli židli a trošku vody. Děkuju moc. To bylo vlastně Karel.
1: To je prostě ono,
0: a pak
1: tak řek, to má být.
0: Takhle se to má zpívat.
1: Jo.
0: Karel tak byl taky velkým fanouškem konspiračních teorií a UFO. A protože dneska je tento den a já jsem vám slíbil, že si budeme povídat i o tom, která se Iva přidala k ufologům, tak to odkládáme o jeden den, přátelé, až zítra, jo? A slibuju vám písničku, která bude o Ivě. Jsi prostě nejlepší. Už za malou chvilku. Mějte se krásně.
2: Tři vteřiny ke štěstí.
3: 3 vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
6: laminátovou
5: a voděodolnou,
6: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
6: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Lešek Semelka, asi prostě nejlepší. Ano, to jsem. 13. hodina je před námi. Za chviličku odstartujeme odpolední vysílání a dáme si další české písničky. Připravila jsem si tady Petra Muka. Láska tě spoutá. Taky Miraj, já vedle tebe usínám. A jednu o štěstí, o tom, že štěstí je krásná věc. A Richard Miller, za 6 minut bude 13, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Stejkárna, jak má být.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni, v údolích kolem 7. Zítra pak bude převládat velká oblačnost na horách se slabými přeháňkami. V odpoledních maximech naměříme 18 až 21.
8: Jsme Blaník.
9: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Za volantem.
7: Na Teplicku v Kostomlatech pod Milešovkou ve Hřbitovní ulici blokuje provoz nehoda. Počítejte tam s menším zdržením. Porouchané auto na dálnici D10 nepřehlédněte na 61. kilometru ve směru do Turnova a v opačném směru na 55. tedy na Prahu, je to u Mladé Boleslavy. Na trase z Mělníka na Boleslav u Mělnického v Telna probíhají práce na silnici v pravém pruhu a s kratšími kolonami počítejte v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez neho, tam mějte krásné odpoledne. Jsou tu další zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Na superdávku teď dosáhne víc lidí. Armáda bude na Šumavě zasahovat týdny. Provoz vlaků mezi Českem a Slovenskem ochromil požár. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Novinky mohou ovlivnit nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Jaké změny vstupují v platnost, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
11: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4 860 korun na 5 500 korun měsíčně.
10: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při nehodě poslance Filipa Turka se nestal trestný čin. Červencová bouračka, při které se v centru Prahy Turkovo auto srazilo s nemocničním vozem, byla nanejvýš přestupkem. Informovala o tom pražská policie. Armáda bude na kontaminovaném území Uzhůří na Klatovsku zasahovat ještě několik týdnů. Práce podle ministra životního prostředí komplikuje to, že jsou v místě staré bunkry, kterým by se při odvážení sudů a nádob s chemikáliemi mohl propadnout strop. S ženijním a chemickým průzkumem začali vojáci v polovině září. Vlakovou dopravu na Slovensku ochromil požár zabezpečovacích zařízení v Žilině. Ta je důležitým železničním uzlem na hlavním koridoru mezi Bratislavou a Košicemi a taky na trase do Česka. U Žiliny vypnuli trakční vedení. Omezení se dotknou právě i spojů, které jezdí mezi Českem a Slovenskem. Lidé musí počítat se zpožděním. Tolik zprávy a teď se na vás těší Iva.
12: Iva Lecká
13: na rádiu Blaník.
0: Ano, čekají nás společné 3 hodiny, následující 3 hodiny odpoledního vysílání. Za chviličku Pražská zoo, ta zahájila 95. sezónu. Tak se sem za chvilku vypravíme a připomenu taky jednu velkou hru a výzvu pro základní a mateřské školy po celé zemi. Tak jdeme na to, za půl minuty to bude 13. hodina.

0: Slza a celibát na Blaníku. My se teď podíváme do pražské zoologické zahrady. Ta totiž v pondělí zahájila svou 95. sezonu a zároveň představila novou fotovýstavu, která mapuje její historii. Třeba i to, jak se kdysi na budování zoo podílel slon Baby. Podrobnosti dodá mluvčí zahrady Filip Mašek.
1: Třeba legendární slon Baby se podílel na stavbě zoologické zahrady, protože ho tady chudáka zapřáhli za kolečko a i když teda podle fotografií ho to možná i bavilo, ale zkrátka budoval tu zoologickou, to už je z dnešního pohledu opravdu úplně absurdní. Málo lidí také ví, že ten ikonický výběh pand červených, který naleznou tady u hlavního vchodu, byl prvním výběhem zoo Praha a obývali ho také první obyvatelé zoo Praha, což byli vlci. Málo lidí ví, že právě vlk byl prvním zvířetem tady v zoo.
0: No, Filipe, moc děkujeme, ať se pražské zoologické zahradě v té 95. sezóně daří a určitě se přijdeme podívat. A tady už se zase vracíme k písničkám.

0: Tak to byl Michal Hrůza na Rádiu Blaník. Praha stále nemá vybraný vhodný strom pro největší vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorovi trhů přišla téměř 50 typů na jehličnany, ale ani jeden nesplnil parametry, které jsou pro umístění v centru metropole potřeba. Takže ideálním stromem je smrk stepilý, musí být rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a měl by být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Následně bude upravený na bezpečnou výšku 22 metrů. Nově je tedy možné posílat typy na stromy, a to až do čtvrtku 15. října na e-mail info@taiko.cz. No a jak jistě víte, vítěze čeká tradiční finanční odměna. Pokud se všechno podaří podle plánu, strom by se měl na Staroměstském náměstí v Praze rozsvítit v sobotu 28. listopadu. Samotné trhy potom potrvají do 6. ledna 2027.
1: Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte blaník. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz. A oslava je dokonalá.
5: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
14: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
15: No, říkala, že nic nechce.
14: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
15: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
16: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
15: Romantickou večeři.
16: Pobyt pro dva.
15: House running.
16: Jízdu v supersportu.
15: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
16: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
15: Nejlepší zážitky hledejte na
17: firmanazážitky.cz.
18: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
19: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout. A o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003. Zastor plus CZ.

taky porcelá. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Štěstí je krásná věc a to je velká pravda. A vy můžete mít štěstí. Mám pro vás jednu velkou hru a výzvu. Je pro základní a mateřské školy po celé zemi. Vaším úkolem je nahrát video, jak zpíváte písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv jinou vaší oblíbenou písničku. No a pokud si k ní připravíte nějakou choreografii, tak šance na výhru je samozřejmě mnohem vyšší. Video potom pošlete na e-mailovou adresu bob@lidl.cz. Ano, jde o hru s Lidlem a Bobem a Bobkem. No a co je ve hře? Vyhrát můžete ranní rozcvičku s Karol a Bobem a Bobkem, taky společné hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a životním stylu a navíc i zdravou a chutnou svačinku pro všechny. Tak točte, posílejte a třeba Karol a ti dva ušáci přijedou právě za vámi do vaší školy nebo školky. Šance je přitom poměrně velká, výherců bude totiž celkem 14. Nahrávky posílejte do konce října a uveďte taky nějaké informace o vaší třídě, kolik vás tam je, odkud jste a kdo je váš třídní učitel nebo učitelka nebo vychovatelka. Tak držíme palce, ještě jednou opakuji, video s písničkou posílejte na e-mail bob@lidl.cz.
2: Hoj děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Nejen dobří holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
5: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
6: Té Radko, Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zelené Vánoce na televizi Seznam, tak to je realita dnešního večera a také název další epizody českého seriálu Chlapci a chlapy. Opět vás vezmeme do prostředí motostřeleckého útvaru, kde o emoce nebude nouze. Chlapci a chlapy začínají už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Dalibor Janda, vždycky jsem to já na Blaníku. 14. hodina se blíží, za chvilku budeme pokračovat, další písničky jsou v playlistu nastavené, připravené, jenom je spustit, třeba Řeka lásky. Řeky lásky, kolem nás vydá, že proč řeku jsou... Maruška Rotrová, anebo Lucie a Amerika. A trojlístek uzavírá Iveta Bartušová, Nekonečná. Může se zdát nekonečná tahle píseň. Na Blaníku hezky česky i po 14. hodině, tak mějte pohodové odpoledne, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás. V neděli 4. října dorazí Sport Film Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci!
3: Zabíjačkové hody u Zemana! Jojo, to jsou dobroty za super ceny.
4: Voňavé jitrničky, jelítka, tlačenky, prejty, paštiky, huspeniny nebo tradiční zabíjačková polévka.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Tento týden osvědčené zabíjačkové speciality za super ceny.
4: A teď už nezbývá, než buď jak buď, popřát vám všem dobrou chuť. Prodejny Zeman.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude zítra převažovat velká oblačnost. Přes den může pršet, a to spíš na horách, kde teploty vyšplhají na maximálně 18 stupňů. V nížinách pak naměříme 18 až 21. V sobotu bude ještě o něco tepleji.
1: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
5: Na výjezdu z Liberce v Horské ulici směrem na Rudolfov bourala dvě auta, místem se projíždí jedním pruhem a nehoda je přímo v Liberci v Palachově ulici na křižovatce se Sokolskou, kde jsou v sobě také dvě osobní a kvůli silnému provozu si postojíte v koloně. Na trase z Mělníka na Mladou Boleslav u Mělnického v Telna probíhají práce na silnici v pravém pruhu a s kratšími kolonami počítejte v obou směrech. Na Kladensku u Svinařova směrem na Libušín bouralo osobní auto s nákladním, postojíte si v koloně.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Babí léto bude pokračovat i o víkendu. Policie se opět zaměřila na kanabinoidy. Česko má nejméně nezaměstnaných v Unii. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i o víkendu. Rtuť může stoupat až ke 24 stupňům. Mírně se počasí pokazí zítra, kdy bude hlavně v Čechách více zataženo. Případné deště ale budou jen velmi slabé a výrazné ochlazení meteorologové taky nečekají. Cestující na železnici čekají další omezení. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové dneska začínají výluky na tratích směr na Jaroměř, Turnov a Týniště nad Orlicí. Cestující se musí připravit na dopravní komplikace, jak říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
8: Nejdelší omezení potrvá na trati do Jaroměře. Až do 12. prosince budou na místo vlaků zavedeny 4 linky náhradní autobusové dopravy. 2 rychlíkové a 1 zastávková pojedou mezi Hradcem a Jaroměří. Doplní je expresní linka, která propojí Chlumec nad Cidlinou a Jaroměř mimo krajskou metropoli.
7: Do 20. října pak autobusy nahradí taky vlaky z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí a do Ostroměře. Při akci Korund, která se zaměřuje na kanabinoidy, zadržela policie věci za 330 milionů korun. Policisté objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Při operacích taky zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Nezaměstnanost v Evropské unii v srpnu byla 6,1%. Zůstala tak na stejné úrovni jako v červenci. Nejnižší nezaměstnanost pak byla v České republice. Klesla ze 3,3 na 3,2%. Vyplývá to z údajů unijního statistického úřadu Eurostat. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
9: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
0: Za chviličku se vydáme na Jižní Moravu, tam se totiž vypravil náš krajánek Vlasta Suk a jeho první zastávkou bude Muzeum kávy v Klentnici. A v dobré zprávě navštívíme inovativní školu v Brně. To nás tedy čeká v následující 60-minutovce, ale hlavně spousta krásných písniček, třeba hned na startu. Marie Rotrová a Řeka lásky.

0: Mekežběrka, možno se ti zdá. Možná se vám zdá, že nejste v práci, že jste doma, v postýlce, odpočíváte. Možná se vám něco hezkého zdá. No, tak to se vám opravdu jenom zdá, jste v práci. Stejně jako já. 14 hodin, 9 minut je přesný čas. A v práci, respektive na cestách, je i náš Krajánek.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A dneska je to Vlasta Suk a už ho mám na telefonu. Tak Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
2: Dobré odpoledne, ahoj, já tě zdravím, samozřejmě i všechny posluchače Blaníku. Jsem na Jižní Moravě a teď tu mám něco pro milovníky kávy. Navštívil jsem totiž v Klentnici kafefaru a muzeum kávy. Nás tady provedla taky Romana Remutová, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Nalákejte posluchače, když se řekne muzeum kávy.
3: Uvidí tady neskutečnou sbírku několika set stovek pražiček, kávovarů, hrníčků. Je to jedna z největších sbírek v Evropě.
2: Do jaké historie to sahá?
3: Sahá to do začátku minulého století, rok 1910-1915.
2: Tak pojďme konkretizovat, co tady uvidí posluchači.
3: Takže v naší sbírce hosté uvidí stroje od firmy Paris Express, Arom, La Pavoni, La Cimbali a ostatní. Raritou máme také mlýnek vyrobený vojákem z první světové války z musazné nábojnice, kde napsal věnování pro svou milou.
2: Kdy bylo muzeum založené?
3: A muzeum bylo založené v roce 2014, kdy byla otevřená první část, což byly jenom ty první dvě místnosti, které jsme viděli. A potom následoval zbytek, což bylo v roce 2019, se otevřely ostatní prostory muzea kávy a dvorním architektem byl Marek Štěpán.
2: Jak máte v muzeu otevřeno?
3: Tak muzeum máme otevřeno skoro celoročně, kromě dvou zimních měsíců, a to je prosinec, leden. Jinak máme otevřeno od 10 do 19 hodin. Denně od pondělí do neděle.
2: Takže parádní, až si projdete tohle muzeum, můžete se stavit na kávu ve zdejší kavárně, no ale taky se tady posluchači mohou ubytovat, je to tak?
3: Ano, máme ubytování, máme k tomu i wellness, 9 pokojíčků, každý jiný, takže si toho jste určitě u nás užijí. A co se týče wellness, tak máme plnohodnotný pro to, aby si odpočali a jeli od nás zase svěží po svých cestách.
2: No a na Jižní Moravě je krásně, takže doporučuje i Blanický Krajánek. Paní Remutová, já vám děkuji za rozhovor, mějte se krásně a se daří. Naschledanou.
3: Mějte se taky krásně, naschledanou.
0: A my zdravíme ze studia Rádia Blaník do Muzea kávy a těšíme se na další reportáž. Ta nás čeká krátce po 17. hodině, takže Vlastíku, hurá na cestu.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Teď si dáme Ameriku a Luci. A já vám přeju příjemný poslech. Za 3 minuty bude 14:15.

0: Tak to byl Voxel na Blaníku. Přátelé, než začne sezóna otužilců, asi by bylo fajn uzavřít houbařskou sezónu. Zvu vás na výstavu hub. Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. To vás čeká v Mariánských Lázních. Tady vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub, kterou každoročně pořádají členové mykologického klubu Slavkovský les. Největší houbařská akce v kraji začíná v pátek a potrvá do neděle. No a ta letošní bude jiná než v předchozích letech. Po přibližně 20 letech se výstava stěhuje do místní hotelové školy. Ani letos nebudou chybět oblíbené ochutnávky houbových specialit, třeba taková houbová tlačenka anebo houby na kyselo. No, samozřejmě bude toho mnohem víc. Tak pokud jste milovníci hub, tak určitě vyražte do Mariánských Lázní. Za chviličku Iveta Bartošová a Jeleni.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
9: Jack.
8: Když máte v plánu pořádnou práci.
9: Jack.
8: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
9: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Stačí jedno kliknutí.
2: Na našem webu radioblaník.cz anebo v aplikaci Radia.cz.
1: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
2: Na chatě u krbu.
1: V autobusu na cestě.
2: Anebo klidně uprostřed přírody.
1: Poslouchejte Blaník.
2: Na webu radioblaník.cz
1: anebo v aplikaci Radia.

0: Tak, 8 minut po půl třetí ladíte Blaník. Je to dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem posluchačům. Brno chystá školu, která má ukázat, jak může vypadat vzdělávání budoucnosti. V nové čtvrti Nová Zbrojovka vznikne základní a mateřská škola pro 810 dětí. Na jejím fungování se bude přímo podílet Masarykova univerzita. Půjde totiž o takzvanou klinickou školu, tedy místo, kde se propojí běžná výuka dětí, příprava budoucích učitelů a také nejnovější poznatky z pedagogického výzkumu. Škola tak nebude stát jen na klasických učebnách a frontální výuce. Počítá se s personalizovaným přístupem a o tom nám více řekne Jan Šplíchal z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
3: Výuka bude přizpůsobená potřebám jednotlivých dětí. Kromě běžných tříd budou ve škole také speciální učebny, které mají dětem pomáhat lépe se soustředit. Součástí školy bude i místnost Knuzelen, kde budou děti moct pracovat se svými emocemi nebo se učit pomocí různých smyslových podnětů.
2: Do školy se vejde celkem 27 tříd a pracovat v ní má zhruba 110 zaměstnanců. Pro budoucí učitele Masarykovy univerzity bude zároveň sloužit jako skutečné prostředí pro praxi. Nebudou se tedy učit jen teorii na fakultě, ale budou si moci nové vzdělávací metody rovnou vyzkoušet v reálné škole. A právě v tom je hlavní přínos celého projektu. A pokud vše půjde podle plánu, první děti by se do nového areálu mohly vydat ve školním roce 2032-2033.
0: No tedy to je plán hodný architekta. Musím teda říct, že mně se to líbí. Já si myslím, že takhle by vzdělávání budoucnosti vypadat mělo. No tak držíme Brnu pěsti. Tak. Sáro, moc děkujeme.
2: Děkuju, těším se zítra.
0: My ahoj. Taky ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Její písničky byly ozdobou našich letních koncertů.
4: A už brzy ji přivítáme i v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít Olgu Lounovou.
4: Jako další hvězdu pod hvězdami. V úterý 6. října.
1: Na Blaníku pro vás máme navíc vstupenky zdarma. Každý den vždy po pravém poledni. Hvězdy pod hvězdami. Na rádiu Blaník.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Dobrý den. Jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Whitney Houston, nádherný hlas, těžký osud. No, nedopadlo to u ní dobře, ale písničky nám zůstaly a teď jsme si jednu z těch top zahráli u nás na Blaníku. Za chviličku budeme pokračovat hlavně hezky česky a hned na startu hodiny budou brouci. Dáme si mandraže, taky Hanku Zagorovou. A přihodím i činasky, měl bych si boty zou. Poraď mi zlato, poraď jak na to mám. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, mrkneme na dopravu a řekneme si, co je nového. Tak zůstaňte naladěni, jsme Blaník, pohodové České rádio. Rádio Blaník.
1: Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
5: to má podařit. V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
6: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
7: Umělá inteligence pomáhá i lékařům v České Lípě. Českolipská nemocnice má nový automatizovaný rentgen, který využívá i AI. Vyšetření má být rychlejší, přesnější a šetrnější. Co všechno nový přístroj dokáže a jak bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat? Poslechněte si v rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou už v pátek na Rádiu Blaník.
8: Blaník, počasí. Radio
9: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni. Zítra bude převažovat velká oblačnost, místy nám zaprší víceméně na horách. V odpoledních maximech naměříme 18 až 21. Teď se vydáme na silnice.
8: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
8: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na Litoměřicku v Račicích srazilo auto cyklistu, na místě jsou policisté a záchranáři, počítejte tam se zdržením. Dvě auta bourala na Semilsku v Turnově v Alešově ulici a policisté zasahují také na Litoměřicku v Lovosicích u Kauflandu na kruhovém objezdu u havárie motorkáře. Zdržení je tu nárazové. Dvě auta v sobě a jeden neprůjezdný pruh. Tak to vypadá na Českolipsku v Novém Boru v ulici Egermana. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásné odpoledne.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
8: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Maximální ceny paliv v pátek klesnou. Opět startuje říjnová kroková výzva. Fotbalovému nároďáku bude chybět Karabec. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny pohonných hmot, které ode dneška opět určuje stát, půjdou zítra dolů. Nafta může stát maximálně 8,40 korun a 8,50 haléřů za litr. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 45 korun a 29 haléřů. Ceny stanovil rezort financí. Stropy bude ministerstvo určovat zatím do konce října. Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny je prověřovaný v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách. Případ se týká podezření z korupce spojené s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny. Dneska začíná říjnová výzva 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se mohou i ti, kteří registraci před startem nestihli, říká koordinátorka výzvy Silva Machová.
12: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
11: Každý účastník si přitom může zvolit vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Z české fotbalové reprezentace vypadl zraněný záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním zápase s Anglií. Na dva duely Ligy národů, které se budou hrát venku, ve Španělsku a v Anglii, se nestihne dát do pořádku. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
1: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
0: Já přeji pohodové odpoledne, za dvě minutky bude 15 hodin. Krásná 60-minutovka odpolední je připravená, spousta písniček, za chviličku další výlet s Mirkem Táborským za dalším probuzeným kostelem. Tentokrát navštívíme Poděbrady, tak jdeme na to a startujeme hezky česky, jsou to brouci.

0: Dační most, postavený v roce 1831 v záplavovém území na levém břehu Labe. Tvoří jej 26 pískovcových oblouků, přičemž na prvním pilíři jsou vyznačeny rysky s letopočty povodní. A pak uvidíte dřevěnou hranolovou zvonici. Nejstarší zmínka o ní je z roku 1516. Za 30leté války byla zničena, ale o 60 let později vyrostla nová, tentokrát s hrázděným základem. Na konci první světové války byly její dva zvony zrekvírovány. 21. srpna 1921 v časných ranních hodinách za silné bouře uhodil blesk do vedle stojícího topolu a sjel i do horního patra zvonice, které začalo hořet. A než stihli dorazit hasiči, zbylo jen přízemí. Stavba byla brzy po požáru opravena, ale zvony se do ní už nikdy nevrátily. V květnu 2011 byla poprvé v její historii zpřístupněna veřejnosti. Na jejím místě stával původně takzvaný poděbradský dub, co by němý svědek nespravedlivé exekuce 10 vůdců povstání kutnohorských havířů, k němuž došlo v červenci 1496. Havíři se tehdy opevnili na vrchu Kaník, dříve zvaném Špimberk, a když proti ním vytáhlo spojené vojsko z Kutné Hory, Kolína a Čáslavy, vyslali 13členou delegaci, která však byla zajata a odvlečena na Poděbradský hrad. Tam proběhlo vyslýchání a mučení havířů a protože tehdejší právo neumožňovalo provést více než 10 poprav, bylo 10 vůdců povstalců 5. srpna sťato na břehu Labe a zbylí 3 putovali k vykonání rozsudku na Křivoklát. No a já vám příště povím trochu víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byly Činasky na Blaníku. Já se teď dívám na počasí. Možná už plánujete, co budete dělat o víkendu. Pátek přinese do Čech více oblačnosti a místy se mohou objevit i přehánky. Zatímco na Moravě a ve Slezsku zůstane převážně jasno až polojasno. O víkendu se ale počasí zase uklidní a teploty se budou pohybovat kolem 20 až 24 stupňů. Ale pozor, výrazná změna přijde v polovině dalšího týdne, kdy maximální teploty nám spadnou a podle meteorologů budou jen kolem 11 až 16 stupňů. Tak se těšte na víkend a užívejte babí léto, dokud tady je.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie! Burgermánie! Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grill Hammer. Steakárna, jak má být.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti!
1: Když mobily, tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!

0: Robin Gibb na Blaníku a Juliet. Krásná písnička, venku svítí sluníčko, prostě krásný podzimní den. Když se teď podíváme na dálnici D48 u Nového Jičína, totiž začala stavba poslední její větší chybějící části. Jde o necelé 4 kilometry a hotovo bude na konci roku 2028. Podrobnosti dodá sám generální ředitel ŘSD Marek Mátl.
1: Budeme zase dopravu svádět na ten jeden jízdní pás a budeme postupně realizovat ten druhý, takže budou zde jezdit v omezení většinu dobu v tom režimu 1+1 jízdní pruhy. A každopádně určitě to komplikace je. Po dobu té stavby zde bude to dopravní omezení, který vnímáme vlastně na té silnici 1.48 na té dálnici D48 poslední roky pravidelně, protože všechny ty úseky se postupně přestavovaly do toho dálničního profilu a všude ty omezení byly.
0: No, musíme to vydržet a ono to jednou pojede úplně bez omezení. Ten nově přestavovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína a končí v obci Rybí. Tak pozor na to. No a samozřejmě přeju šťastnou cestu a teď už se s vámi loučím. Mějte se, bájo, zítra je den velkého juchu, budu tady ve 13 hodin, tak doufám, že se přidáte. Mějte se hezky.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Dneska jsme oslavili Mezinárodní den kávy, jak jinak než kávou.
4: No a zítra společně oslavíme Den úsměvu.
3: Jak jinak než šťastnou hodinkou na Blaníku.
4: A jednomu z vás vykouzlíme úsměv na tváři, protože vaší dobrou zprávu odměníme.
3: Těšíme se na vás v pátek ráno v 6 na značkách. S Petrem Slívou
4: a Adélou Malat.
2: Radio Blaník.
5: Pohodové ráno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sleva 20%.
8: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
7: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
19: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Ladislav Štajdl a písnička Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. No a to svítání je čím dál později a čím dál dříve se stmívá. To jsou věci, no blíží se prostě zima, chtě nechtě. Máme podzim a venku je léto. Na Blaníku za chvíli Petr Novák, Přátelství na Entou.
1: Mám přátel pár, náš krokryl půjc do země.
0: Karel Zich měla na očích brýle. A taky Xindl X. Písnička V blbým věku, taky Olga Koenigová. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
5: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
6: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
5: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Rádio Blaník. Počasí.
9: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra převážně oblačno, postupně ale polojasno. Na horách místy zaprší a teploty tam vyšplhají k 18 stupňům. V nížinách pak naměříme do 21. V sobotu bude podobně, jen ještě o něco tepleji.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
9: Na Kladensku na trase z Křivoklátu na Unhošť před Horním Bezděkovem bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranáři a policie, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Dvě auta se srazila také na Semelsku v Turnově v Alešově ulici, i tady si chvilku postojíte. Na Litoměřicku v Lovosicích u Kauflandu na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře. Doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Sucho se podepsalo i na úrodě sladovnického ječmene. Veterináři varují před klamavými cedulemi. Sněžku ráno zasáhl orkán. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní počasí poznamenalo taky úrodu ječmene pro výrobu piva. Na vině je hlavně vedro a sucho. Zrna proto obsahují méně škrobu a při vaření piva tak budou nutné vyšší dávky sladu než obvykle. Objem sladu ani kvalitu piva to ale podle pivovarů neovlivní. V Česku se v poslední době objevují cedule, které omezují pohyb psů v lesích. Některé z těchto plakátů jsou označeny logem státní veterinární správy. Odvolávají se na údajné nařízení veterinářů související s výskytem aujeského choroby u divočáků v oblasti. Správa ale žádné takové cedule nedělala. Zlínský kraj chce lidem usnadnit orientaci v těžkých životních situacích. Ve Zlíně proto zřídil centrum Žluté dveře, kam mohou lidé přijít pro radu. S jakými problémy nejčastěji přicházejí ví mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
12: Třetinu lidí, kteří se na centrum Žluté dveře obracejí, tvoří právě pečující. Dalším častým tématem jsou dluhy. Lidé se ptají, kdo jim může pomoci a co budou pro řešení své situace potřebovat.
11: Centrum funguje jako první zastávka. Lidé se mohou přijít bez objednání každý pracovní den od 8 do 4 odpoledne. Sněžku dneska zasáhl vítr o síle orkánu. Vichr měl ráno v nárazech rychlost přes 128 km za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky na naší nejvyšší horu kvůli větru nejede. V provozu zůstává dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Na vrchol Sněžky pak musí turisté po svých. Tolik zprávy a připravený je Jirka.
0: Je to tak, krásný čtvrtek a hezké odpoledne.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A před námi je Petr Novák, přátelství na Ento a taky Karel Zich měla na očích brýle, Eliška má taky na očích brýle a dneska se hodily i ty sluneční, protože ano, je 1. října, ale venku nám úřaduje opravdu skoro až letní počasí. Tak si užívejte tyto teploty a babí léto, protože má to brzy skončit.
4: Rádio Blaník.
0: A tady už je slibovaný Petr Novák a na Blaníku si hrajeme hezky česky. Pěkný poslech Blaníku.

0: Nicméně je to takovej, já tomu vždycky říkám pocit, je to ten pocit, který já jsem měla při tvorbě toho alba. Byla jsem tak jako svobodná, tak moc jsem si užívala ten proces, že prostě mně přišlo, že jsou přede mnou jenom ty dobrý znamení. Jako když jedeš autem a máš pořád zelenou a furt všechno ti vychází, nejsou zácpy, takže dobrá znamení, tahle deska se nesla ve znamení dobrých znamení.
1: No a celé včerejší povídání najdete buď na webu radioblaník.cz, nebo na našem YouTube už brzy, YouTubeový kanál Rádia Blaník. Tam můžete zpěvačku Leny nejenom slyšet, ale taky vidět, tak se tam podívejte. No a právě teď Michael Jackson a písnička Black or White, za chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek a S tím bláznem si nic nezačínej na Blaníku.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Foty na rádiu Blaník. 1. října loňského roku to byla středa a dokonce meteorologové říkali, že zhruba polovina stanic zaznamenala teplotní rekordy 1. října loňského roku. Ale byly to opačné teplotní rekordy. Ano, byl to jeden z opravdu velmi chladných dnů, kdy přes den teploměr nevyšplhal na mnoha místech přes 8 stupňů. V noci nám mrzlo, to byl 1. říjen loňského roku. V takovém třeba Jičíně měli pouhých 11 stupňů, v Českém Krumlově 8. No a dnes je to úplně jinak. Dneska atakují teplotní rekordy kolikrát na mnoha místech ten historický rekord, který ale třeba v pražském Klementině nepokoříme, protože z první republiky z roku 37 je tady rekord okolo 29 stupňů. To nás tedy dnes nečeká, no ale třeba takhle Zahrádky u České Lípy 25 stupňů. Několik obcí podél Labe taky 25 stupňů Celsia a koukám tady například Králův dvůr ve Středočeském kraji taky 25 stupňů, na Jižní Moravě taky na mnoha místech. Takže dnešek patří opravdu k velmi teplým dnům a na těch stanicích, kde se měří několik desetiletí, tak určitě teplotní rekordy padnou. Ale ten nejteplejší den byl za první republiky, což asi mnozí z nás prostě nepamatujeme. No ale zítra je pátek. To nám to uteklo. Tak Lucka Bílá, písnička To chci mít. Netýká se to úplně pátku. Ale proč ne? Hezky česky na Blaníku a přidáme taky Xindla X. No a když je zítra pátek, tak nás čekají taky 3 vteřiny ke štěstí.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
1: U nás na Blaníku.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Umělá inteligence pomáhá i lékařům v České Lípě. Českolipská nemocnice má nový automatizovaný rentgen, který využívá i AI. Vyšetření má být rychlejší, přesnější a šetrnější. Co všechno nový přístroj dokáže a jak bude modernizace Českolipské nemocnice pokračovat? Poslechněte si v rozhovoru s hejtmanem Martinem Půtou už v pátek na rádiu Blaník.
5: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
6: Jack.
5: Když máte v plánu pořádnou práci.
6: Jack.
5: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
6: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.

0: naposled.
1: Lucka Bílá, písnička To chci mít. Pokud chcete mít víkend, tak se dočkáte. Zítra je pátek, ten se vlastně nepočítá a je tady víkend. No a hlavně zítra ještě po deváté nás čeká poslední tajemný rok tohoto týdne. Tak já navodím atmosféru. Aby to mělo nějakou váhu.
0: Tajemný rok.
1: No a zítra se vypravíme do tajemného roku, kdy byly důležité volby ve Spojených státech. Podle této nápovědy trefili byste rok.
0: Tak vážení, lidé, nebo lid našeho národa promluvil a dovedli nás k jasnému vítězství, přesvědčivému vítězství. Je to vítězství pro nás. My lidé jsme zvítězili s největším počtem hlasů v historii celé naší země. 74 milionů hlasů.
1: No a troufli byste si už teďka vystřelit takhle od boku ten konkrétní rok, kdy byly klíčové volby ve Spojených státech a zvítězil jistý americký prezident? No, tak pokud víte, tak máte náskok. Zítra v 9, tajemný rok, budeme hrát zase jen a jen písničky z toho konkrétního roku a jednu nápovědu už jsem teď použil a zbytek použije Petr s Adélou a těšíme se zítra po 9.
2: Tajemný rok
0: na Rádiu Blaník.
1: Jsem nad tím přemýšlel, asi bych netrefil přesný rok. Asi tuším toho prezidenta, ale nerad bych se zmýlil a rok taky asi tuším, ale netroufnu si. Tak zítra po 9. tajemný rok, teď Olympik a písnička 8. den. No a víte, že před námi je taky víkend a ten bude s dětmi ráje.
2: Víkend s dětmi ráje. Máme pro vás další výjimečný dárek. Celý nadcházející víkend vám budeme rozdávat vstupenky na muzikál Děti ráje.

0: Kam na děti ráje vyrazíte, jestli do Jihlavy, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, Pardubic nebo Liberce? O lístky se postaráme my. A přihodíme navíc nejhezčí písničky Michala Davida. Tak laďte planík. A užijte si víkend s dětmi ráje.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby, na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Dobrý den, jak bychom měli nejlépe pečovat o naše zahrady a vůbec o celkový exteriér u našich domů po celý rok? Jak se správně starat o dlažby a jaké nejčastější chyby děláme? Všechno se dozvíte v 9. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Tancová písnička a k náhodou zůstanete s Blaníkem i po zprávách, tak nejenom, že budeme velmi rádi, ale nabídneme třeba i Vabyho Daňka.
1: Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dá.
0: A taky zazní Divokej byl malování.
2: To je to tvoje malování, vzdušnej sám.
0: A nebo Pavel Rod, krásnější než růže. Ano, jasně, na Blaníku, dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Nakupte v hypermarketu Globus Liberec se Scan & Go nad 2000 korun a nákup zdarma může být váš. Každý den jeden výherce. Více na www.globus.cz. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
6: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
7: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni, v údolích spadnou i na 7. Zítra bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm, a to spíš na horách, kde naměříme kolem 16. V nížinách pak čekejte 18 až 21.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
12: Se zdržením počítejte v Děčíně v Podmokelské ulici, kde osobní auto srazilo motorkáře. Bouralo se také v Liberci na Štefánikově náměstí, dvě auta v sobě, projíždíte jedním pruhem, a ve Skalní ulici je situace velmi podobná. Na Ústecku v Trmicích v Edisonově ulici rovněž dvě vozidla blokují provoz. A na Kladensku na trase z Křivoklátu na Unhošt před Horním Bezděkovem je nehoda, zasahují tam záchranáři, provoz je omezený. Šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
13: Turkova nehoda byla nanejvýš přestupkem. Policie se připravuje na nelegální sraz aut. Na start Pardubické se postaví jen 10 koní. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při nehodě poslance Filipa Turka se nestal trestný čin. Červencová bouračka, při které se v centru Prahy Turkovo auto srazilo s nemocničním vozem, byla nanejvýš přestupkem. Informovala o tom pražská policie. Poslanec v reakci na Facebooku napsal, že nečeká omluvu ani lítost. Do politiky šel proto, aby byl hlasem změny, a v tom hodlá pokračovat. Kontrolní rozbor vody v Postřižíně už splnil hygienický limit pro olovo. Nicméně voda dál není pitná a všechna dosavadní opatření nadále zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli vydali hygienici minulý čtvrtek. Od zítřka do soboty se v Praze a v Brně koná ilegální sraz tuningových vozidel. Na něm účastníci v minulosti cíleně blokovali dálnice a silnice, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku. Co na to říká policie, řekne její mluvčí Violeta Canosky.
14: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
13: Bezpečnostní pravidla jsou nasazena na nejčernější scénář, a proto i řidiči by měli být na silnicích obzvláště v těchto dnech opatrní. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní. Na start se nakonec nepostaví vítěz květnové kvalifikace Rezák Zarete, který se v přípravě zranil. Méně účastníků měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. To závod běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Ze zpráv je to všechno a pokračuje Jirka.
0: A pokračuju. Za minutu 17. hodina.
15: Jirka Frélich
16: na rádiu Blaník.
0: A přihlásí se nám taky náš blanický krajánek Vlasta Suk. Ten dnes brázdí Jižní Moravu, konkrétně navštívil klášter Rajhrad. No a za pár minut nám prozradí víc, tak se těšíme.
16: Rádio Blaník.
0: A teď zase hezky česky, tady je Iveta Bartošová, písnička o lásce a pak Karel Gott. Představte si, dnes je to na den přesně 7 let, kdy odešel do hudebního nebe právě Karel Gott. Tak za chvíli i jeho písnička. Pěkný poslech.

0: Roxette a písnička Big Love, čili Velká láska, Blanický krajánek a jeho láska k cestování po naší krásné zemi.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: No, že je to tak. Ahoj, Vlasto.
3: Jirko, dobré odpoledne. V tuto chvíli tu mám pozvánku pro všechny, kteří míří na Moravu.
0: Tak a kam konkrétně jsi zavítal?
3: Navštívil jsem klášter Rajhrad a se mnou je tady taky vedoucí památníku písemnictví Jiří David. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když se řekne klášter Rajhrad a památník písemnictví, ono to spolu trochu souvisí, je to tak?
4: Souvisí to spolu velmi, už 20 let, co tu sídlí památník písemnictví na Moravě.
3: Takže vy jste vlastně součástí kláštera.
4: My jsme muzejní instituce zřizovaná Jihomoravským krajem, ale prostřednictvím nás je zpřístupňován Rajhradský benediktinský klášter.
3: Pojďme posluchače tady pozvat do kláštera i do památníku.
4: Klášter je velmi zajímavou historickou památkou. Je to nejstarší nebo jedna z nejstarších církevních institucí na Moravě a je to klášter, který prošel velkorysou barokní přestavbou v 18. století. Svou ruku zde zanechal Jan Blažej Santini Eichl, takže je to něco, co je velmi jaksi zajímavé a atraktivní a návštěvníky to určitě velmi potěší.
3: Nás to potěšilo, ty prostory. Tak prozraďte posluchačům, jaké okruhy tady máte?
4: Návštěvníci buď to můžou jít na základní okruh, který jim zpřístupní kvadraturu kláštera, můžou si projít novou stálou expozicí zaměřenou právě na dějiny kláštera a podívají se taky do historické benediktinské knihovny.
3: No a zajímá mě, jak máte otevřeno. Jste celoročně otevření?
4: Ano, máme celoročně otevřeno. V zimních měsících je to od 9 do 16 hodin, v létě potom od 9 do 17 hodin a zavřeno máme tedy v pondělky, jak se na každé muzeum sluší.
3: No a kromě běžné prohlídky tady máte i spoustu výstav?
4: Je to tak, památník písemnictví na Moravě pořádá každý rok několik výstav, zpravidla jsou zaměřeny na některé téma z literární historie spjaté s Moravou.
3: To tak jo, já myslím, že je to lákavá nabídka pro naše posluchače. Já vám děkuju, mějte se krásně, se daří. Naschledanou.
4: Naschledanou, v Rajhradě.
3: A pro dnešek končíme krajankovské putování. Zase jsme to všechno zdokumentovali, fotky, videa, celé reportáže už brzy uvidíte a uslyšíte na našem webu v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky.
0: Díky moc, budeme se těšit na fotky.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Minuta bude čtvrt na šest, na Blaníku právě teď, hezky česky, tady je Divokej Bill a písnička Malování a za chvíli Pavel Roth.

0: Freddie Mercury právě teď na rádiu Blaník a za chvíli třeba Vaby Daněk. Outsider Waltz. Možná teď krátce před půl šestou máte chuť navštívit Špajs. Něco tam najít dobrého, tak já vám přeji dobrou chuť. Ale proč se říká zrovna Špajs? Odkud to vzniklo? Tak o tom více s naší Samirou za pár minut.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
4: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Belinda Carlisle a Rádio Blaník. Krásný čtvrtek 1. října. No a dnes naše Samira a téma Špajs.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: Špajs. Všichni víme, co tam najdeme, že? Ale proč zrovna Špajs?
3: Špajs. Místo, kde bývá všechno, po létě obzvlášť, a často se tam najde i něco s trvanlivostí, která skončila už před lety. Ale proč mu vlastně říkáme Špajs? Opět za to může němčina, přesněji bavorsko-rakouské Špajs, které označovalo spíš nebo zásobárnu potravin. Souvisí se spisovným německým slovem Špajse, tedy jídlo nebo pokrm. A ono to dává smysl i historicky. Čeština byla po staletí v intenzivním kontaktu právě s němčinou. A z německých nářečí nám přišlo několik slov z úplně každodenního života. Zajímavé je navíc to, že máme spisovné slovo spíš, zatímco Špajs je hovorový. A podobná propojení nenajdeme jen u nás. Německý základ se dostal i do mnoha dalších středoevropských jazyků.
0: Tak děkujeme, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Pokud se chystáte do Špajzu, tak vám přejem každopádně dobrou chuť. Za chvíli Hana Zagorová, písnička Nešla pnelámej, anebo taky Petr Muk. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
9: Chceš válku? Tak tady máš válku.
8: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
10: Všude kolem jsou žraloci.
8: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, s MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 405 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Karátské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 3 na rádiu Blaník. Zítra je pátek, to nám to hezky utíká. Za chvíli 18. hodina, poté 18. Přátelství a Petr Rezek.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Taky Lucka Vondráčková, Hvězdy.
2: A tak se v noci dívám, jestli padají hvězdy.
0: Michal David a Disco příběh. Rádio Blaník, to je jeden velký disco příběh už od roku 99. Na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
5: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
9: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra většinou oblačno, postupně polojasno. Pršet by nemělo vůbec a když, tak jen na horách. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 18 až 21 stupňů. V sobotu bude podobně, jen ještě o něco tepleji.
4: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
4: Za volantem.
9: Na Mostecku v Lomu na náměstí Republiky bourala dvě auta, počítejte tam s omezením. Osobní auto srazilo motorkáře v Děčíně v Podmokelské ulici. V Liberci ve Štefánikově náměstí se srazila dvě auta, projíždíte jedním pruhem a na Ústecku v Trmicích v Edisonově ulici dvě auta v sobě, i tady si chvilku postojíte. Na Děčínsku v Jitřichovicích probíhají práce na vozovce, která zůstane zavřená do konce října, tak s tím počítejte. Přejeme vám šťastnou cestu bez neho, tam mějte krásný večer, jsou tu poslední zprávy s Eliškou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Na superdávku teď dosáhne víc lidí. Liberec vypouští Vesecký rybník. Útok na slovenské škole má druhou oběť.
3: Rádio Blaník.
11: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Jaké změny vstupují v platnost, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
12: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
11: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. V souvislosti s epidemií salmonelózy v újezdu nad Lesy evidují hygienici 399 nemocných. Z toho je 364 dětí a 35 dospělých. Salmonelóza se prokázala u 72 a v nemocnici zůstává 19 lidí. Všichni nemocní snědli minulé pondělí špagety s prošlými vejci ze školní jídelny. V Liberci začalo vypouštění Veseckého rybníka, a to kvůli chystané rozsáhlé opravě. Bez vody bude nádrž z 19. století, která je známá i jako Tejch, skoro 2 roky. Výlov ryb z rybníka proběhne podle povodí Labe v sobotu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to řekl předseda parlamentu Richard Raši. Poslanci dívku uctili minutou ticha. Po útoku nožem zemřela i jedna učitelka. Policie zadržela 13-letého žáka. Ze zpráv je to všechno, teď vám hraje Jirka.
0: Eliško, díky.
13: Jirka Frélich
14: na rádiu Blaník.
0: Tuto hodinu odstartujeme ve velkém stylu, je tady Michal David a jeho disco příběh a za chvíli taky Petr Rezek. No a pak pořad Jak se staví dálnice a Honza Riedl na Blaníku. Tak krásný čtvrtek 1. října přejeme.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Petr Rezek a písnička Přátelství. Já si myslím, že teď přes víkend si užijeme ještě krásné počasí, to si přichystala příroda. My jsme si na víkend přichystali vstupenky na muzikál Děti ráje. Ano, celý víkend vám budeme rozdávat vstupenky na tuto legendární hudební show, která slaví 20 let na scéně a vyráží na halové turné, například do Jihlavy, Plzně, Budějovic, Ostravy, Pardubic, Liberce. No a vstupenky pro vás budeme mít my tady u nás na Rádiu Blaník. A ještě k tomu vám budeme pouštět ty nejhezčí písničky Michala Davida. A to bude klíč ke vstupenkám. Jakmile uslyšíte písničku Michala Davida o víkendu, tak volejte na 800 109 109 a třetí volající získá právě slibované vstupenky na Děti ráje.
1: Víkend s Dětmi ráje na Rádiu Blaník.
0: Teď je čtvrtek, ono nám to uteče, zítra pátek. Teď ale taky Petr Kotval, ta písnička Momulent a za chvíli Lucka Vondráčková. Na Blaníku hezky česky.

0: ven. Lucka Vondráčková a krásná písnička Hvězdy. Je říjen a představte si, že právě v měsíci říjnu skvěle celou noc, když bude jasná obloha, třeba dneska má docela být, tak uvidíte krásně Saturn. No a když budete mít nějaký alespoň lepší dalekohled, tak uvidíte dokonce i Saturnovy prstence. To nám nabízí říjnová obloha. Pokud náhodou bude padat hvězda, to se může stát koncem právě měsíce října, protože vrcholí aktivita roje, který se říká Orionidy, tak až budou padat hvězdy na konci října, tak si něco přejte. Kabáti a pohoda za chvíli. A pokud jste si přáli nějakou písničku, tak nestačí koukat na hvězdy, je potřeba napsat přes web radioblaník.cz, co chcete zahrát, kdy to chcete zahrát. A když nám napíšete zavčasu, tak se i na vás dostane. Dnes po 19. hodině taky písničky na přání.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Dneska jsme oslavili Mezinárodní den kávy, jak jinak než kávou.
3: No a zítra společně oslavíme Den úsměvu.
2: Jak jinak než šťastnou hodinkou na Blaníku.
3: A jednomu z vás vykouzlíme úsměv na tváři, protože vaší dobrou zprávu odměníme.
2: Těšíme se na vás v pátek ráno v 6 na značkách. S Petrem Slívou
3: a Adélou Malat.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
7: Masožrouti pozor! Steak Grill Hammer na Jezeře má pro vás speciální akci. Burgermánie. Burgermánie. Víkend burgerového šílenství. Rezervujte si stůl na grillhammer.cz. Grillhammer. Steakárna, jak má být.
8: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Na rádiu Blaník Valdemar Matuška, slavíci z Madridu, a tady je dnešní díl pořadu Jak se staví dálnice, Honza Riedl a Petra Drkulová.
1: Jak se staví dálnice? Na Blaníku.
2: Dobrý den, Honzo. Vy si necháváte narůst fousy.
3: Já, milá Petro, právě tím symbolizuji a přiznávám, jak fousatý projekty vlastně teďka stavíme.
2: No tak to neděláte, ředitelství silnic a dálnic, nejlepší reklamu.
3: No počkejte, já myslím, že naopak. Jednak dávám najevo, že se nebojíme pravdy. Hele, doopravdy, jak dlouho třeba se mluví o dálnici z Prahy na Tábor, Budějice a Linec? Aha. Nebo hele, o dálnici od Hradce, Pardubic, přes Litomyšl na Olomouc, co?
2: Řekla bych tak desítky, možná stovky let.
3: Přesně tak. No a pak navíc za druhý takovýhle týdenní strniště prostě chlapům sluší.
2: No modelům jo, ale vy jste mluvčí.
3: No.
2: Tak jak jsou ty vaše fousaté projekty daleko?
3: Dálnice na jih Čech v jihočeském kraji je prakticky hotová, tam finišujeme 2 6-kilometrové úseky.
2: No a kdy pojedou?
3: Jeden letos a druhý příští rok před létem.
2: No proč ne najednou?
3: Tam jsou hodně stavebně náročné 2 estakády, u Nažidel.
2: Já vím, 2 dálniční estakády jsou vlastně dohromady 4 mosty. Vždycky 2 vedle sebe a každý vede 1 dálniční směr.
3: Richtig. No a 1 estakáda, to já vím, má 628 a druhá dokonce 873 metrů. A vysoko jsou krásně nad údolím.
2: A jak se tohle staví, prosím vás?
3: Vysouváním ocelových nosníků na pilíře a betonáží mostovky.
2: Jo, to jsou ty 25-metrové nosníky.
3: Které po nocích vozíme z Polska a po osazení je vždycky 2 týdny přivařujeme.
2: Tak tam se teda montérky fakt nenudí. Ale na tu jihočeskou dálnici je třeba ještě pořád jezdit kolem Benešova a Votic. Tam bude dálnice kdy?
3: No to jo. Hele, počkejte, tamhle jde generální ředitel. Pane řediteli, prosím vás, že postavíme i tu středočeskou D3, že nejsme jako jenom Slibotechna, že jo?
4: V České republice se rekordně staví dálnice a silnice. Skutečně velmi úspěšně rozestavíme 266 km a rozpočet roku 2027 nám umožňuje zahajovat další obrovské množství staveb, který bude až přes 30. Mimo jiné nám to umožňuje ale zároveň připravovat i nové dálniční úseky, například dálnici D3 nebo severní část Pražského okruhu, kde vykupujeme intenzivně pozemky a vzduchy třeba na dálnici D3 budeme vykoupeno už 80% pozemků. A věřím, že v nejbližších 2-3 letech zahájíme tuto velmi důležitou stavbu ve celočeském kraji.
3: Tak děkujem, pane řediteli, už se nezdržujte, běžte se vykupovat a stavit. Jo, děkujem.
2: Ještě jste mluvil o dálnici od Hradce na Olomouc.
3: No tam se buď už jezdí, nebo se staví. Ale, Petro, hlavně ta povede ne z Hradce, ale už od Jičína.
2: Tak paráda, ale to je taky 100letá písnička, Peťo, co?
3: Víc než 100letá. Třeba na obchvatu Litomyšle, co stavíme estakádu přes údolí Kunčinského potoka, no tak tam už jsme 4. trasa.
2: Tak jak to, že jsme 4., tam už byly před náma 3 dálnice.
3: A dálnice ne, ale trasy jo, Petro. Nejprve tam byla kočárová trasa, a respektive cesta, pak se postavil krásný tradiční kamenný klenbový most, fakt hezký, no a pak je tam silnice, po které se jezdí v současnosti.
2: A nad touhle historií vystavíme krásnou vysokou dálniční estakádu 418,8 metrů dlouhou. Honzo, vy se zase holíte, proč?
3: No, protože takhle krásně vynikne. Hele, jak mizí to fousaté a objevuje se naopak to nové, čisté, hladké.
2: Ukažte, no jo, fakt jste najednou cukrouš.
3: Jako ty dálnice. Hele, tak si je všichni užijte. Jan Riedl.
2: A Petra Drkulová.
3: A ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice?
5: Na Rádiu Blaník.
0: A tento podcast najdete taky na webu radioblaník.cz. Za chvíli bude 19. hodina, budou tady písničky na přání s Martinem Ledinským. Martine, ahoj, jen ti řeknu ahoj.
6: Ahoj, Jirko.
0: Ahoj. Martin se tady pečlivě chystá, pročítá všechny ty vzkazy.
6: A že jich je.
0: A že jich je dneska. No. Tak já vám přeji krásný čtvrtek, užijte si konec týdne, který bude s letními teplotami. Taky si užijte Mandraže za chvíli, nebo Madonu. Mějte se hezky.
5: Máme ji!
7: Naši novou akuvrtačku.
5: Jen za 799 korun.
7: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
7: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: To byly Ricky Epovery, dobrý večer Blaníci, za 4 minuty je tady 19. hodina a teď už vás zdraví a pěkný čtvrteční večer přeje Martin Leginský. Před námi jsou písničky na vaše přání, těšte se na Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Vybrali jste taky Karla Gotta.
2: Stokrát chválím čas.
0: Nebo skupinu Poetika. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
0: Nejnižší noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků. A obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná, v západní polovině Čech ale bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě, na horách okolo 16 stupňů Celsia.
3: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz. Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Martin Leginský
6: na Rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7, my vám přejeme krásný čtvrteční večer. Startují písničky na přání, objednávat je můžete s dostatečným předstihem, abyste měli jistotu, že se vaše přání do našeho vysílání dostane. Pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz ani dostane. Pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech najdete k písničkám na přání speciální kontaktní formu, kde jenom vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Igor, přejeme všechno nejlepší a posíláme Tomáše Kluse.
3: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.

0: tě dokola.
1: Na Blaníku vám zpíval Tomáš Klus a teď už vaše první přání. Báječná ženská od Michala Tučného. A vybrala ji Tereza z Prahy, která píše: Milá maminko, milý tatínku, k vašemu zlatému výročí svatby vám přejeme ještě mnoho dalších báječných společných let. Tereza a vaši drážďanští.

Michal Tučný na Blaníku, teď už je před námi Karel Gott. Písničku Stokrát chválím čas vybral pan Pavel z Prahy 5, který píše: Ahoj, chtěl bych zahrát mé úžasné ženě Janě ke 4. výročí. Náš 3letý syn Timmy, čerstvě narozená Sabinka a já jsme strašně rádi, že tě máme a moc tě milujeme. S láskou, Pavel. Tak tady už je Karel Gott, jehož 7 let od odchodu do hudebního nebe si dnes připomínáme. Tak ať se vám čtvrteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď je před námi Petr Habka s Lucí Bílou a písničku Dívám se, dívám vybral Miroslav z Prahy. Vážená paní doktorko Lindovská, vážený týme kardiologie, rád bych vám všem touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za profesionální a obětavou péči, které se mi u vás dostalo. Dne 1. září tohoto roku mi byl na vašem pracovišti vyoperován kardiostimulátor. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Michaele Lindovské a skvěle provedený zákrok, stejně jako celému operačnímu a ošetřovatelskému týmu. S pozdravem Miroslav Toms.
1: Rádio Blaník.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k tebe.

Na Blaníku Petr Habka s Lucí Bílou. Teď na vaše přání Půlnoc od skupiny Poetika. Toto přání dorazilo z Varnsdorfu. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky od Poetiky pro Lucinečku. PS, budeš určitě vědět, od koho jí máš. Snad ti udělá radost.

0: Na Blaníku Poetika teď na vaše přání Petr Kolář. Ještě že tě lásko mám, tuhle písničku vybral Radek z Kolína. Moje krásná lásko Ivanko, dnes je to přesně 21 let, co jsme se poprvé viděli. Díky naší lásce a vzájemné opoře to uteklo jako voda. Přejeme si, aby nám v naší vzájemné lásce a zdraví vše vydrželo, byli jsme krásná rodinka a mohli jsme vychovávat a vyprovázet do života naše kluky. Tvůj miláček Radeček.
1: Radio Blaník.
2: Hezky

Na Blaníku Petr Kolář, teď non-stop od Michala Davida, napsala Vladimíra z Nového Města na Moravě. Milý Blaníčku, prosíme o písničku pro moji dceru Veroniku k zítřejším 18. narozeninám. Verčo, před branou dospělých nejistě stojíš, otevřít jí se malinko bojíš. Nemusíš se vůbec bát, my jsme ti přišli s láskou blahopřát. Přejeme ti, ať tvůj život je jako krásný sen a prožíváš štěstí každý den. Doufáme, že tě naše přání potěší a k tvým 18. narozeninám ti přejeme z celého srdce všechno nejlepší. Přeje mamka, babička Jarka a děda Karel.

0: Na Blaníku dohrává Michal David a za 4 minuty bude 7:30. Tak, já už se tady koukám, jaké písničky jste dál vybrali, tak například tady vidím Vyznání od Bobra a Motýla, budeme hrát taky Petra Kotvalda a za chvilinku Hana Zagorová a Mít tě ráda. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A teď už slibovaná Hana Zagorová a napsala Dáša z Modlan. Pro Pavla, miluji tě a jsem šťastná, že jsi na světě. Víš, jak moc pro mě znamenáš. Přeji ti zdraví, hezkých chvil, spoustu a rok, který tě bude bavit. Všechno nejlepší, zlato.

Ty tu snídáš ve stoje. Je jako dát myšlenkám náhle správný směr, bez ovací a premiér, jen víno života.

obsluze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším, tak to máš rád. Poslouchat šepat andělů, někdy mě tahat z maléru, to když je dešťů.

zlet, kdo chce víc, když život úspěch nabízí a nesklízí už vůbec nic.

což tedy vážně nesnáším, ale jinak jsem vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: Na Blaníku vám zpívala Hana Zagorová a teď na vaše přání je v tahu od Petra Kotvalda. Napsal Erik z Českých Budějovic. Ahoj Blaníku, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost tuhle nádhernou písničku. Tak hrajeme a zdravíme do Českých Budějovic.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

Na Blaníku Petr Kotwald a teď už vyznání od Bobra a Motýla. Na přání k nám na Blaník napsal taky Jindra. Pro Janičku do přílep, lásko, moc tě miluji a už se nemůžu dočkat toho dne, kdy budeme všichni spolu. Už jen pár dnů a to trápení, co jsme prožili, bude za námi. Miluji tě celým svým srdcem, posíláme miliony polibků a také obětí. Navždy tvůj Jindra.

0: Bobr a motýl na Blaníku, za 5 minut bude 7:45. A co dál v písničkách na přání? No bez téhle by to nešlo, to je jasný. Verona, na mě nečekej. A do 8. hodiny taky Tereza Kerndlová, Nedvědi nebo Modern Talking. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A teď už slibovaná Verona, písničku Na mě nečekej vybrala Blanka z Prahy, která píše: zahrajte prosím písničku pro Natálku Jonášovou z Prahy. Naše milovaná Natálko, dnes je ti 18 let, nemůžeme uvěřit, jak rychle to uteklo. Vyrostla z tebe úžasná a laskavá slečna. Přejeme ti do dospělosti moře štěstí, lásky, odvahu jít si za svými sny a pevnou půdu pod nohama. Nezapomeň, že tu pro tebe vždy budeme. Máme tě nekonečně rádi. Všechno nejlepší, máma, táta, Ála, Renata, Bláňa a Michal.

0: Verona na Blaníku, před námi Modern Talking napsala Veronika z Havířova. Tuhle písničku chci nechat zahrát pro Michala a jeho kamarády do Pardubic. Držte se, kluci, a pomáhejte si. Tobě, lásko, dodatečně krásný svátek. Přeji příjemný poslech. Ahoj všem, Veronika.
1: Blaník Radio.

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď už Máme jen sebe od bratrů Nedvědů. Napsal Vladimír, všechno nejlepší pro Naďu Ulrichovou z Lubů k tvým krásným narozeninám a ať máš v čísle samé pětky. Pro mě si tou největší jedničkou a láskou v životě. Zdraví a štěstí ti přejí Vláďa a vnouček Jonášek.

0: Teď už na Blaníku Diamanty od Terezy Kerndlové a tuhle tu písničku vybral Dominik. Milí Blaníku, prosím, zahrajte tuto píseň pro Markétku Vojtkovou, pro moje milované srdíčko. Sluníčko moje, moc se mi po tobě stýská a není den, abych na tebe nemyslel. Naše první setkání se neodvratně blíží a já ti chci říct, jak moc se těším, až uvidím tvůj krásný úsměv. Zatím mi na sebe dávej pozor. Pozor, lásko, a nezapomeň, že na světě není nikdo, koho bych víc miloval než právě tebe. Líbám tě a objímám, tvůj muž Dominik.
1: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám.

0: Na Blaníku Tereza Kerndlová, za 3 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich za chvíli Michal Tučný. Vybrali jste taky Karla Gotta.
1: Zapal svíčky sváteční.
0: Nebo skupinu Neto.
2: Zůstávám sám a srdce v ruce mám.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme na přání a hlavně taky hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná až oblačná, v západní polovině Čech postupně až zatažená. Nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě, na horách okolo 16 stupňů Celsia.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
6: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
5: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
6: To nejlepší z regionu.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: Blaník.
3: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
7: Blaník je i bezva práce.
3: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
7: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
7: Bezva práce.
3: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Za necelou minutu bude 8, přejeme vám pohodový čtvrteční večer. Písničky na vaše přání pokračují, za chvíli další s písničkou Poslední kovboj a teď už tady pro vás máme Václava Neckáře. Tak hezký poslech.

0: Hafneckář na Blaníku, teď už poslední kovboj od Michala Tučného, dál hrajeme na vaše přání. Napsal Eduard ze Zruče nad Sázavou. Přání k narozeninám Josefu Bílinovi do Kutné Hory. Pepíčku, vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky a životní pohodu přeje Naděnka a Eda. Děkuji za krásné přátelství.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Michal Tučný na rádiu Blaník a teď už alžbětinská serenáda od Karla Gotta. Píše Janka z Frýdlantu nad Ostravicí. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Jarkovi z Frýdlantu nad Ostravicí, aby měl hezký večer a pohodový poslech. Díky. Zdravíme taky do Litvínova, odkud píše Jindřich. Ahoj Blaníčku, touto cestou vás moc zdravím a jsem rád, že je tako, že jste takové rádio. Ne takhle, píše to správně, ano, tak promiňte, trošku jsem se do toho zašmodrchal. Zkrátka, touto cestou vás moc zdravím a jsem rád, že je takové rádio, jako je Blaník. Dnes je tomu 7 let, co nás opustil super člověk, který rozdával radost ve svých písních. Je to Karel Gott. Prosím všechny lidi, co jste měli rádi našeho Káju, uctěte jeho památku. Děkuji všem a Blaníku přeji hodně let. S úctou Jindra. Tak tady je alžbětinská serenáda a moc hezká vzpomínka na božského Karla. Jindro, pěkně jste to vybral.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už Jan Bendik. Lásku má, napsal Michal z Pardubic. Zdravím, písničku chci nechat zahrát pro mého kamaráda, přezdívaný Půlko do Pardubic. Jen tak pro radost. Tak hrajeme, pěkný večer.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi skupina Abraxas, napsal Tomáš z Plzně. Ahoj, prosím, zahrajte Obyčejný svět a bude to pro moje Míši z Plzně, kteří slavili svátek.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.

0: Na Blaňku skupina Abraxas a teď už na vaše přání Neto srdce v ruce mám, napsal Marek z Hradce Králové. Písničku posíláme všem, jen tak pro radost.
1: Blaník Radio.

Neto na Blaninku, teď už Ilona Čáková, napsal Marek z Opavy. V tento den slaví jisté narozeniny Ilona Čáková. Chtěl bych jí popřát vše nejlepší. A k tomuto přání se my z Blaníku rádi přidáváme.

Na Blaníku dohrává Ilona Čáková a teď je před námi touha od Daniela Landy. Napsal Josef z Čerčan. Milá Jarmilo, miluji tě a pořád jsi jedničkou v mém srdci. Jen jsem pořád měkej udělat ten zásadní krok. To napsal Pepa ze Satalic. Tak na Blaníku hrajeme Daniela Landu.

0: Daniel Landa na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, už brzy, Hana Zagorová.
1: Jsem jaká jsem a nikdy nebude to jinak.
0: Jsem jaká jsem už za malou chvíli. No a koukám, že jste vybrali taky písničku Mám tě rád, zpívat bude Karol Duchoň, nebo tady bude Jaro od Fešáku a Jindry Šťáhlavského. Tak pohodový večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník. Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: na Rádiu Blaník.
1: Před námi slibovaná Hana Zagorová a píše Jiří z Českých Budějovic. Prosím, Mouše, nezvládl jsem to. Prosím, odpusť mi. Záleží mi na tobě.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí.

čas i minul, rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen

0: Hana Zagorová na Blaníku. Je sice podzim, ale my vám teď zahrajeme písničku Jaro od Fešáku a Jindry Šťáhlavského a vybral jí Roman Skladna, který píše: Moc rád bych poděkoval Rádiu Blaník za to, že existuje a já díky němu mohu čas od času poslat písničku pro nejmilejší dívku do dalekého Montrealu. Šnečku můj, zima se blíží a já vím, že je tam u vás opravdová. Proto prosím, dávej na sebe pozor. Ať až přijde jaro, můžu se na tebe těšit. Moc na tebe myslím, to napsal Roman.
1: Vůně ohně a opékaných brambor.
2: Užijte si pohodový podzim
1: s Blaníkem.
3: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už nikdo.

0: Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Na Blaníku Fešáci s Jindrou Šťáhlavským a teď už Karol Duchoň, napsala Renata z Valašského Meziříčí. Zdravíme vás, Blaníčku, a prosíme o písničku. Danuško, Ivuško, Simonko a naše milovaná Míšenko, jdeme na to, ať to stojí za to. Když v práci makáme, tak si tak říkáme, rádi bychom doma byli a s rodinou se těšili. Ať už je 9:30 a domů do lednice chvátáte. Děkujeme za písničku a Adamovi posíláme sladkou hubičku. Páčko, Renča, Simča, Danča a naše milovaná Ivča. Tak tady je písnička Mám tě rád a vy si užijte pohodový večer.

0: Na Blaníku dohrává zpěvačka Cher. No a za minutu bude 8:45. Za malou chvíli na vaše přání Věra Martinová.
1: Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát.
0: A do 9. hodiny třeba taky Máma od skupiny Lunetic. Přejeme pohodový večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazazitki.cz.

0: Deník. Písničky na přání.
1: Teď před námi slibovaná Věra Martinová a písničku Až na vrcholky hor vybrala Iveta z Valašského Meziříčí. Milý Blaníčku, zahrajme mamince Jarmilce Heriánkové k narozeninám tam nahoru. Dnes by oslavila 95 let. Vzpomíná dcera Iveta.

s Rádiem Blaník a teď už jdeme do finále. Před námi je poslední vaše dnešní přání. Máma od skupiny Lunetic napsala Anička z České Lípy. Dobrý den, zdravím nejlepší Rádio Blaník. Tuto písničku bych chtěla poslat mojí mamince paní Františce Vilové, která by měla dneska narozeniny. Se vzkazem, moje milovaná maminko, mám tě stále ráda a velice mě scházíš. Kdyby to šlo, tak bych poprosila maminko, vrať se mi, ale ono to nejde. Tak tě nosím v mém srdíčku. Tvá milovaná dcera Anička.

0: Máma od skupiny Lunatic na Blaníku, to byla poslední dnešní písnička na přání. Ty další tu budou opět zítra večer od 7. Za 3 minuty bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, pak už tu budou další písničky. V příští hodině se můžete těšit na Pavla Bobka.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: Bude tu i Dobrák od Kosti, od skupiny Činasky a Zuzany Norisové. Nebo skupina Mňága a Žďorp. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude většinou polojasná až oblačná, v západní polovině Čech postupně až zatažená. Nejnižší noční teploty klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra bude obloha většinou polojasná, na východě až jasná, v západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Nahora okolo 16 stupňů Celsia.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Nemáme ani moře, ani velehory.
4: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
5: Zlaté české ručičky.
6: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
7: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za necelou minutu bude 9 a my vám přejeme hezký čtvrteční večer. Usedat za volant v pokročilém věku nemusí být zrovna jednoduché a právě proto mnoho autoškol v Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Víc o tom na Blaníku za chvíli. A teď už pro vás máme Argemu. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku Meky Žbírka a Magdalena Šalamounová tento song přejeme pohodový večer. Řídí vaše babičky a dědové auto? Klobouk dolů před takovými seniory, ono totiž usedat za volant v pokročilém věku může být i hodně stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Víc už nám poví předseda asociace autoškol Aleš Horčička.
1: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Služba je určena taky rodičům, kteří byli delší dobu na rodičovské dovolené a za volant se kvůli tomu často nedostali. Tak máte-li o tyto zvýhodněné kondiční jízdy zájem, stačí, když se přihlásíte přes webové stránky zpátkyzavolant.eu. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Pavel Bobek, Alvaro Soler a právě teď Michal David.

Na Blaníku vám zpívala Lucie Vondráčková, za 5 minut bude 9:30. Už brzy na Blaníku Miráj. Jako když tenkrát venku zem Petrky začaly hrát. A chystáme taky činasky se Zuzanou Norisovou a za chvilku už Frankie Goes to Hollywood. Co za chvilku? Právě teď na Blaníku.

0: nic.
1: Na Blaníku Smoky, pěkný večer. I dneska během prvního říjnového dne jsme si užívali krásného babího léta, ale teda řeknu vám, ty teplotní rozdíly, jo, mezi ránem a odpolednem jsou opravdu neuvěřitelné. Jasné noci přinášejí chladná a někde i mrazivá rána. Nejcitelnější rozdíly jsou v takzvaných mrazových kotlinách. Ty jsou typické tím, že v nich v noci teploty klesají hodně nízko. Například stanice Rokycká slať na Šumavě má v těchto dnech běžně ráno teploty kolem minus 6 stupňů a přes den tady denní maxima šplhají na více než 20 stupňů Celsia. Takže ráno odmrazujete okna u auta a popoledni si v rozpáleném voze zapnete chlazení. Jo, i taková bývají podzimní rána nebo ty podzimní dny celkově. No, zkrátka podzim.
2: Pohodové české rádio.
1: Za chvíli na Blaníku Tereza Kerndlová, taky Elánie a právě teď Michael Jackson.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým zkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku Mňága až Ďorb, za chvilinku bude 10. A před námi jsou písničky z lásky, až do půlnoci báječná porce romantiky. A co nás čeká venku?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nejnižší noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou ke 13 až 6 stupňům. Zítra přes den čekejte sluníčko i hodně mraků, obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech ale bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se mohou objevit i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat od 18 stupňů na západě do 24 stupňů na východě. Na horách okolo 16 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Ve vlaku či autobusu.
4: V čekárně u lékaře.
3: A nebo na procházce v lese.
4: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
3: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
4: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Castor Plus. I díky vám, našim věrným a spokojeným zákazníkům, jsme tu už čtvrtstoletí a stále pro vás vyrábíme okna a dveře z hliníku i plastu a stále tak, jak nejlépe umíme. A máme připravené speciální ceny na barevné plastové profily. U nás nezvedne telefon robot, ale člověk. Stačí se jen rozhodnout. A o to ostatní se postaráme my. Volejte 37 39 003. Castorplus.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník. Rádio.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, s přetěžkými víč.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu radioblaník.cz a nebo v aplikaci Radia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu,
0: v autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník
1: na webu radioblaník.cz
0: a nebo v aplikaci Radia.cz.
2: Radio Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, pátek 2. října a svátek má Olivie a taky Oliver. Narozeniny dnes oslaví například zpěvačka a herečka Olga Matušková, její 78 let. Ve stejný den se narodil také herec Petr Štěpánek, i jemu je dnes 78. Narozeniny má taky herec Roman Skamene, tomu je čerstvých 72 let. Dalším oslavencem je herec a dabér Marcel Vašinka, jemu je dnes 72, slavit bude také textař Ivan Hladík, jemu 51 let a když se podíváme do zahraničí, tak oslavencem je taky anglický zpěvák a hudebník Sting a tomu je dnes 75 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 2. října, dnes má svátek Olivie, Oliver a Galina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do třetiny Senátu poštou nebo datovou schránkou. V 10 dopoledne proběhne u Lípy Čečelky v Čečelicích na Mělnicku veřejný křest Knihulínka, nové pohádkové postavičky, která má motivovat ke čtení děti v mateřských a základních školách. Zájemci se mohou dnes v Bechyni na Táborsku těšit na slavnostní otevření obnovené lávky nad řekou Lužnicí. 9 dopoledne se koná v Plzni otevření nového bytového domu Světovar, blok A5 a zahájení stavby bloků A1 až A4. V Pardubicích na Příhrádku začíná Pravda a láska, výstava výtvarných prací žáků pardubických základních škol. Potrvá do 29. října. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Tramvajová zastávka nádraží Holešovice se promění v knižní zastávku, která nabídne autorská čtení, hudební vystoupení, prezentaci nového bibliobusu Matilda a další aktivity spojené se světem knih. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Nejnižší noční teploty 13 až 8 stupňů. Páteční obloha bude většinou polojasná, na východě až jasná. V západní polovině Čech bude převažovat velká oblačnost. Místy se mohou objevit slabé přehánky, k večeru ale začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.